0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Je tady hitparáda, Relax Rádia, taková ta oficiální, to znamená Relaxáda. Máme i dneska pro vás 10 hitovek seřazených podle vašich hlasů na www.radio-relax.cz. Plus k tomu, kdyby náhodou, jako může se to stát, někdo vypadnul z té desítky do příštího kola, tak máme ještě 4 novinky, aby bylo z čeho vybírat. Myslím si, že na začátku každý Relaxády, a uděláme to i dneska, žádný novinky, prostě dáme si rekapitulaci z minula, abyste věděli, koho už dneska 100% neuslyšíte, protože všechny 3 první místa jsou pryč.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: Tohle to byly berlínští Fastboy, Beautiful Life, jak říkám, někdy bych chtěl jít na nějakou taneční party v Berlíně, kde by oni byli, protože co jsem se tak jako díval, tak fakt jsou skvělí. A druhé místo, Lady Gaga, Deči, Runway. Když už jsem si pomalinku začal na tuhle skladbu zvykat, tak vypadla. Jinak Ďábel nosí Pradu 2, kdybyste náhodou se za to šli podívat, tak věřte, že tuhle tu skladbu tam určitě uslyšíte. Letos tam není Madonna, letos je tam Lady Gaga. A jednička, pro mě teda to bylo dost nepochopitelný minule, ale je to tak. Sombra Potential, já jsem o něm čet, že prostě ty mladý ho mají teďka strašně rádi. Je to takový rebel, já jsem se na něj díval, fakt je ten, že celkem chápu, proč mu dávají hlasy. Tak to bylo minule a my jdeme dál. Asi se ptáte, proč vám nepouštím žádnou písničku, která by se z novinek do té dnešní desítky nedostala. Dělám to vždycky a vždycky tam minimálně aspoň jednu máme. Dneska ne. Všechny novinky z minula máme v desítce, takže se máme na co těšit. Sválně se podívám, kdo se dostal nejvejš na 5. místo. A na desítce máme hned tu první novinku z minule. Svým způsobem to dneska bude taková hitparáda Madonna, co si budeme povídat. Ona chystá nový album na 3. července, Confessions 2, a má venku taky velehit se Sabrinou Carpenter, který je teda fakt jako dobrý. Takže je na 10. místě se skladbou I Feel So Free. Budeme přát, aby se trošku jako vyšplhala nahoru, ale zase ne zas moc, protože se Sabrinou Carpenter je tady na, a teď to nemůžu říct, ale je tady ještě jednou. Tak a hned se podíváme na 9. místo, tam je Eva Farná, která má teda jako fakt hodně našlapáno teďka a myslím si, že by docela uvítala nějaký to perpetuum mobile, protože má těsně před sebou ty největší koncerty. Má celkem 3, já jsem se na to tuhle díval, 2, bezkonkurenčně vyprodáno v Edenu a ten 3. jako sem tam nějaký ten lísteček ještě bude, ale jako holka se asi pěkně nadře. Takže jdeme na to. 10. Madonna, 9. Eva Farná.
0: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

Aktuálně 9. místo relaxády Eva Farná, Perpetuum Mobile, taková jakoby zkouška před trojicí koncertu, která ji čeká v pražském Edenu. Tak, ale my jdeme dál, protože před námi je první novinka. Ta je svým způsobem zajímavá, Shakira a Burna Boy a skladba, která se jmenuje Die Die, je to vydaný mistrovství světa ve fotbale, ale je to zvláštní cíl, to má. Je tam, nebo mělo by se vybrat dokonce mistrovství světa ve fotbale $100 milionů, aby se dětem po celém světě zajistil přístup ke kvalitnímu vzdělání a sportu. Takže tato skladba je zároveň oficiální hymnou vzdělávacího fondu. Na druhou stranu, teda nedávno jsem to někde čet, že Shakiře vrátili docela dost peněz. Ono takhle, umělci mají s tím placením daní občas problém, ale Shakira jí zaplatila moc. To znamená, pak se začala soudit, aby jí to vrátili. Jaký tam byl problém, přesně to úplně nevím, ale miliardy jí šly zpátky. Fakt je ten, že co se týče miliard, tak jako to my v Čechách, který máme teďka taky, my si z toho zase nic moc neděláme. Každopádně gratulujeme, trošku závidíme a tak dále. Jedeme dál, protože před námi je ještě jedna písnička a to je Henry Moody, což je, co si budeme povídat, jako je to tak rok, co se tak jako objevil a byl považován za novou popovou hvězdu z Velké Británie. A ono na tom asi něco bude, protože co vydá, to se chytá. Minulé novinka, dneska 8. místo.

0: Posloucháte Relaxádu, pořadový číslo 1500, takže 1563, to už je pěkný počet. A i v téhleté vás čeká 10 skladeb z klasického žebříčku, to znamená, pro ty budete hlasovat. Vlastně hlasovat budete i pro novinky, které tomu přidáme, protože ty budeme hrát v zápětí nebo víceméně v průběhu celé hitparády. Je to na vás www.radio-relax.cz, tam se vlastně rozhoduje, jak se to složí do příště. My jsme teďka aktuálně, hned se na to dívám, u další novinky. Je to tak, je to česká novinka a mě docela udělala radost, musím teda přiznat, že je to docela dobrý téma, platonická láska, kterou nedostanete z hlavy, jo, jako text, když ho budete poslouchat, tak je takové jako o nenaplněné, skoro až platonické lásce, ale taky o té mylné představě, že s někým nemůžeme být, protože je pro nás v našich očích až příliš dobrý a nedosažitelný. Já jsem na tohle téma čet, je to poměrně nedávno, takový docela zajímavý článek, kde spousta žen se vyjádřilo, že by vůbec jim nevadilo, kdyby třeba i muži dokázali kultivovaně, protože dneska to je samá seznamka na netu a tak dále, kdyby jim kultivovaně nějak dali najevo, nebo třeba i řekli, že jim to sluší, že jsou hezký a tak dále, že toho je skoro až nedostatek. Možná na tom něco bude, já jsem to zkusil jednou, jako bylo to dobrý, no, paní měla aspoň radost. Tak, tak o tom je písnička od Slzy Holka z Plakátu. Mimochodem je tam to se Slavíčkem. O Slavíčkovi mluvím, protože dneska o něm ještě jednou bude řeč. To je takový překvápko v relaxádě, by se dalo říct. A možná, že to tomu trošku pomohlo. No a hned potom půjdeme na sedmé místo. To je z minulé novinka Demi Lovato, Love Race Jeans. To je taková muzika na festiáky na letní, nebo na takhle účel byl, aby to fungovalo na festiácích, jestli to bude fungovat, to fakt nevím. Ale zároveň, aby to fungovalo třeba na tanečním parketu i v tom nejmenším klubu. Jestli se to povedlo, nevím, já bych do klubu na Demi Lovato asi nešel.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Úplně to slyším, nějaký podzemní klub, jak tam duní ty bedny a do toho hraje Demi Lovato. Myslím si, že jako na nějakou klubovku by to nemuselo být úplně špatný. Tak a teď jdeme na 6. a 5. místo, tentokrát bez novinek. Na 6. místě Calvin Harris a Jazzy a skladba s názvem Satisfy. Mimochodem, Calvin Harris už to touhle dobou, jak si kroutí na Ibice, on tam dělá rezidenturu, teď nemyslím nic politického, samozřejmě hudební. Letos tam to bude ještě trošičku větší než těch předchozích letech, protože tam bude hrát asi prej 27krát, jako to je neuvěřitelný. Možná, že se někdo na Ibicu chystáte, jo, pokud máte rádi taneční muziku. Takže Calvina Harrise tam určitě můžete letos chytit. Jako, a navíc on je teda hodně úspěšný, tady jsem se na něj dočetl, že dokonce 2krát vyprodal koncert pro více než 100 000 lidí v Hampton Parku, to je ve Skotsku, bude headlinovat ty největší evropské festivaly a tak dále, no prostě ten se asi letos o prázdninách nezastaví, takhle bych to řekl. Nezastavil se ani u nás, ze 7. místa se dostal na 6, já vím, není to nějaký extra postup, ale i to jedno místečko se počítá, co si budeme povídat. No a hned potom se podíváme na 5, tam je Robin Schulz, to je něco podobného. Já bych řekl, že oni dva dělají hodně podobnou muziku, s tím, že i Robin Schulz je hodně úspěšný. Když se podívám tady, jako je to nejvýše nasazená novinka. Minule byl novinkový a dneska už je na 5. místě, takže je vidět, že, jak se říká lidově, potenciál to má, teď jde jenom o to, kam až se dostane, ale to bude záviset na vás. www.radio.relax.cz, to je to správné místo, kde můžete hlasovat a poskládat třeba už to příští vydání Relaxády.
1: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. 6.

0: Taková hodně příjemná dvojitá porce takový taneční muziky. Myslím si, že to docela sedlo do relaxády. A teď popojedeme dál, protože před námi je další novinka. Mimochodem máme 4, to už jsem několikrát opakoval, ale protože opakování matka moudrosti, tak to připomenu ještě jednou. Tohle bude v pořadí 3. Jsou za ní hitmakers z Los Angeles, to znamená Maroon 5. Jestli si dobře pamatuju, tak oni vydali poslední album, tuším, že loni, a to se jmenovalo Love is Like. A jako pozor, co si pamatuju, že vydali normální verzi a zjevně teda asi potřebovali prachy, protože v zápětí hned vystartovali z deluxe verzi, což je pochopitelný. Kdo patří mezi jejich fanoušky, tak ten si samozřejmě koupí v oboje, to je jasný, já to dělám taky u desek, na kterých mi záleží. Tak, od té doby vlastně o sobě nedali ani tak nějak moc vědět, až teď vydávají single Heroin. Mimochodem, já jsem přesně čekal, kdy to přijde, jo, a je to tady, taková ta klasická věta. Návrat k původnímu zvuku, který jako známe z těch starších hitů a tak dále. Jo, kdo má rád Maroon 5, tak si myslím, že jim je to úplně jedno. To je prostě Maroon 5 a oni si to užijou. Takže třetí novinka dneska a hned k tomu přidáme Milky, ale v úpravě Davida Getty, to je docela důležitý. Just the way you are, to je taková jako fakt, já o ní hodně často mluvím, je to strašně jednoduchá písnička, hodně často si ji broukám, to je takový to tu. Já nemám hudební sluch, jo, proto mě třeba nevzali nikdy ani do hudební školy nebo do lidové školy umění, takže omlouvám se, ale za chvilku to uslyšíte, to prostě, to vám zůstane v hlavě. Uvidíte, až půjdete třeba někam večer nebo zítra ráno, že si budete broukat. Takže to je novinka v pořadí 3. a hned v zápětí 4. místo, to znamená, jsme pod stupně vítězů. Jdeme na to.
1: Novinka. Novinka. Novinka relaxády.

Pomalinku, ale jistě to tlačíme k té horní polovině, nebo spíš už té horní třetině Relaxády, ale ještě stále tady máme jednu z novinek, který tady máme vlastně každé vydání, jsou celkem 4, takže tohle je jasný, prostě 4. MGK a spolu s nimi Wiz Khalifa, protože to jsou pánové MGK, který dělají hodně remixy, prostě dělají spíš i producentské věci a tak dále. Musím teda uznat, já jsem si tuhle tu věc pouštěl, nejdřív jsem se toho bál, Wiz Khalifa není zrovna úplně jako můj šálek kávy, ale zjistil jsem, že to nezní úplně špatně a jako na takový ty letní večery, pro partu přátel, je to takový ten, jak se teďka říká mezi mládeží, summer vibe, jo, jakože... Jako když byste chtěli být za mladý, tak kdybyste náhodou někdy slyšeli tuhle tu skladbu, tak tohle použijte a myslím si, že budou koukat jenom, co z vás vypadlo. Máme to jako čtvrtou novinku, i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz a uvidíme. Já si myslím, že se dostane dál 100% do té desítky, ale nechci předbíhat, uvidíme příští středu. No ale v zápětí s tím, a to se tady musím i podívat, předposlední, tak to jsem docela zvědavý, jak si povede dál, do žaket. Je tady se skladbou, která úplně jako mi moc nesedne a já se docela divím, že se fakt dostala tak vysoko, je vidět, že prostě ta muzika je trošku fakt jako rozdílná, ten vkus hudební přece jenom jak generační, tak samozřejmě i normálně poslechovej i mezi tou mladší generací, někdo jí má rád, někdo ne, jak jsem tak jako zkoumal, Žilou Style

pije tady čtvrtý týden, dostala se na třetí místo, ale dokonce z minule byla šestá, jo. Takže jako tam ten skok je relativně dost velký a chybí jí maximálně jedno vydání dokonce. Takže uvidíme, jestli se v té první trojce udrží a nebo ne. Dneska trojka.

0: Tak tolik do žaket, žilou stajepe. Já jsem tak jako zkusil takovou fintu. Zkusil jsem si přes zkusit, nebo jestli to pozná, co to je za zpěvačku. A fakt je ten, musím to říct, že jo, že to nepoznal. Takže asi bude to taková nějaká složitější písnička od ní, já nevím, žilou stajepe. Necháme se překvapit, jestli se vyšplhá ještě nahoru. Je tu, má na to vlastně jedno vydání, aktuálně je třetí, byla šestá, nechme se překvapit. Pojďme dál, protože před námi je, máme už za sebou novinky, to znamená druhé místo. Jako muselo to přijít, dnešní hitparáda, to je hitparáda a la Madonna, protože ona chystá to nový album, už jsme o tom mluvili, Confessions 2, vychází 3. července, já se na něj moc těším a už jsem i zmiňoval spolupráci se Sabrinou Carpenter. Tahle ta skladba, Bring Your Love, se mi fakt jako hodně líbí, tak já si myslím, že nemá cenu, aby jsme to nějak okecávali, rovnou si to pustíme, protože a jelikož je tady třetí týden, já takhle vám to řeknu, já si myslím, že bude příště první, uvidíte, vzpomeňte si na mě.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Já si nemůžu pomoct, mě ty hlasy prostě v tom připadají strašně takový heboučky, já nevím, jestli to je to správný slovo, jako od chlapa, jo, ale prostě mi přijdou strašně příjemný a já na hlasy dost dám a jako dobrý. Tak, ale teď pojďme úplně nikam jinam, protože máme za sebou vlastně až do druhého místa kompletně celý pořadí. Máme za sebou 4 novinky, takže před námi nemůže být nic jiného než rekapitulace. To je asi nejdůležitější.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Začala Shakira, spolu s ní Burna Boy, skladba, která se jmenuje Die Die. jako dalo by se to využít při Leda s Chems. Je to první novinka, dvojka je Slza, holka z plakátu. Trojka Maroon 5 a Heroin. A čtvrtá novinka, ať to máme do počtu, to jsou MGK a Wiz Khalifa.

0: Tolik rekapitulace novinek. Pro všechny můžete hlasovat na www.radio-relax.cz. Najedete na sekci Hitparáda a tam už v podstatě závisí jenom na vás. Za mě teda osobně si tipuju, že první místo pro příště už je úplně jasný.
1: Relaxáda. Rekapitulace.
0: Za chvilinku se k němu dostaneme. Jak už jsem zmiňoval, dneska je hitparáda Madonna, tak tohle je 10. místo I Feel So Free. Na 9. Eva Farná, která už se pomalinku balí do Edenu, Perpetuum Mobile. Na 8. novinka z minulé Henry Moody, Miss You. Demi Lovato na 7. Na 6. Calvin Harris. Spolu s ním i Jay-Z, to je 6. místo dnešního vydání. Na 5. podobná taneční věc a Robin Schulz. Na 4. Milky, Just the way you are. Na 3. do žaket. Na 2. před chvilinkou Madonna a Sabrina Carpenter. A teď pozor, dostáváme se vlastně k největšímu překvapení dnešního vydání Relaxády. Jako já jsem to nečekal, i když potenciál to má. Až budete zítra ráno stávat, tak si na to určitě vzpomeňte, protože pozor, historicky po dlouhé době na prvním místě. Wow, Slavíček a hezký ráno.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Je relax.
0: Relax rádio.

0: Události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. června. Tento den roku 1946 se v Anglii narodil rockový klávesák Matthew Fisher z formace Procol Harum. Narozeniny má také Jimmy Chamberlain, bubeník Smashing Pumpkins. O 9 let mladší je zpěvačka Faith Evans. Právě ona naspívala s Puff Daddym velký hit I'll Be Missing You. Roku 1848 propojila telegrafní linka města New York a Chicago.

0: 10 let na to zpěvačka Janis Joplin poprvé veřejně koncertovala, a to v San Francisco. Tento den také Mamas and Papas získali zlatou desku za Mandy Mandy.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad s písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Relax Radio. Relax Radio.

0: Probudili jsme se do středy 10. června, teď je přesně minuta po 6. hodině.
1: Relax Radio.
0: A dneska se nám bude hodit kromě pláštěnky i svetr. Dres bude většinou zataženo, zejména v jeho východní polovině středních Čech, zpočátku ojediněle, postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území středních Čech přehánky. Nejvyšší odpolední teploty jen 18 stupňů Celsia. Pro zahřátí tady mám jednu o lásce. Labuš.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

Největší fotbalový svátek začíná už zítra. Mistrovství světa ve fotbale 2026 má být největší turnaj všech dob. Poprvé v historii se tenhle ten šampionát uskuteční ve třech zemích hostitelských. Zároveň to bude ve Spojených státech amerických, v Kanadě a hrát se bude i v Mexiku. Poprvé se tohoto šampionátu zúčastní 48 týmů, které odehrají rekordních 104 zápasů a my jsme rádi, že po 20 letech se na mistrovství světa ve fotbale představí i Česká republika. Rádio Relax se bude určitě sledovat, jednotlivé zápasy budeme přinášet informace. Budeme se těšit, že si to užijeme, i když nebudeme v USA, v Kanadě a v Mexiku, tak určitě budeme při tom, dáme si relax. Už za chvilku 90. Labuš.

0: 6 hodin, 17 minut, tohle to jsou 90ky, Labuš, I Love to Love a my si dnes dáme i 60ky, protože mezi 8 a 9 hodinou budeme mít hosty. Bude to nejznámější skupina Beatles Revival, kterou já teda znám. Jezdí úplně po celé Evropě, nevím jestli byli i za mořem, někde ve světě, to se dozvíme, ale jsou z dosahu vysílání Rádia Relax, takže dnes si určitě zahrajeme něco i z 60. let.
1: Relax Radio. Dopravní servis.
0: Nicméně, opatrně na silnicích, hlavně teďka po ránu, dejte pozor na Lounsku u obce Želkovice, kde je na silnici sražená srna.
1: Relax Radio. Louny 94,8 FM. 94,8 FM.

0: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: ETA Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec ETA Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme evonitovou tyč a liščí ohon.
8: V tom musí být celá liška.
9: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
8: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
9: Děkuju.
10: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.

0: 6 hodin a 30 minut.
1: Relax Radio.
0: Dres bude většinou zataženo zejména v jeho východní polovině kraje, zpočátku ojediněle postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatní území kraje přijdou přehánky, odpolední teploty maximálně 18 stupňů Celsia. No a na tuhletu písničku se určitě těším, máme rádi českou muziku. Tady jsou Mandraže, Travolta na relaxu. V příští hodině soutěž o stupenky na pokáče a v té další hodině 8 až 9 budeme mít českou skupinu, která má ráda písničky skupiny Beatles. Na silnicích jeďte opatrně.
2: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736.
3: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
2: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může

0: Před malou chviličkou jste slyšeli pozvánku na bazárek. Radio Relax pořádá bazárky pro podporu psích útulků dvakrát do roka, ale tenhle ten bazárek je trochu jiný. My jsme patronem charitativního bazárku, který pořádají dobrovolnice Bouchalka, a tady se jedná o to, abychom podpořili pejsky, kteří jsou umístěni z Bouchalky do jiných nějakých jiných umístění s výstavbou koců, výběhů. Je zapotřebí spousta penízků na speciální granule, na převýchovu, takže právě proto podporujeme tenhle ten spolek. Bazárek, na který vás zveme 16. 17. června do Atria hotelu Kladno, pořádají dobrovolnice Bouchalka, aby se pejskové z Bouchalky, ti poslední, kteří tam jsou, dostali do jiných psích útulků. Na to jde výtěžek z tohoto bazárku, na který vás zveme.
1: Relax Radio Kladno 92,3 FM 92,3 FM.

0: Brno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90 a Radegast ryze hořká 12, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90 až do 16. června. Kaufland.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 6 hodin 57 minut, máme tady upozornění pro Karlovarku D6 na 74. kilometru na trase z Karlových Varů na Prahu, směr Lubenec, se stala dopravní nehoda. Jeďte opatrně, projíždějte tudy opatrně, na místě je havarované osobní auto a na místo taky je přivolaná policie.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
3: Nová Škoda

0: 7000.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Středa 10. června bude většinou zatažená, zejména v jihovýchodní polovině středních Čech, zpočátku ojediněle, postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území kraje budou přehánky. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 18 stupňů Celsia. Za chvilku mám pro vás připravenou soutěž o 2 vstupenky na koncert Pokáče. Mezi 8. a 9. hodinou si zahrajeme něco od Beatles, protože našimi hosty budou Beatles Revival a v této hodině maličko přitvrdíme se skupinou Linkin Park.

0: 7.07, Hilary Duff přespívala sama sebe, tohle je její novinka. A Hilary Duff, zpěvačka, se rozhodla znovu kompletně naspívat a moderně přespívat své největší popové hity z doby, kdy byla teens, z té její teens éry. Zároveň chtěla získat plnou kontrolu vlastnická práva nad svými nejznámějšími písničkami, které vycházely tehdy u méně známého vydavatelství, takže vzniklo teď minialbum Mine, obsahující přepracované verze jejich hitů ze začátku tisíciletí. Návrat vlastně do svého mládí. Zpěvačka Hilary Duff, novinka na rádiu Relax. No a další novinky určitě uslyšíte dnes mezi 18. a 19. hodinou v Relaxádě v Hitparádě.
1: Ráno na Relaxu.
2: Relax Radio.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: 7 hodin 11 minut, dopravní upozornění z Prahy. Dopravní nehoda, srážka dvou osobních aut se stala nedaleko metra Radlická. Opatrně projíždějte ulicí, která se jmenuje U kostela.
0: Relax Radio. Praha 92,3 a 103,4 FM. 92,3 a 103,4 FM.

sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

0: dnešními hosty na Rádiu Relax mezi 8 a 9 hodinou bude skupina Beatles Revival. Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jedinečná nabídka v Tetě. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Řasenky, make-up, rtěnky a další. Nebo objevte zubní pasty Elmex za jedinečných 59,90. Více na tetadrogerie.cz.

0: pátek 31. července večer v přírodním divadle Doxy u Kladna bude vystupovat Pokáč. A já mám pro vás teď dvě stupenky, jak na Pokáče, tak taky na interpreta zpěváka, který vede naši relaxádu pro tento týden pro Slavíčka. Společně se Slavíčkem Pokáč vystoupí 31. července. A vy tam můžete být s rádiem Relax, dvě stupenky jsou ve hře. A protože v příští hodině budou Beatles Revival na rádiu Relax hosté, tak já se ptám, dokážete napsat alespoň dva členy skupiny Beatles celým jménem i křestní jméno a příjmení? Pošlete SMS nebo WhatsApp zprávu do 8 hodiny na číslo 606 736 736. Alespoň dvě jména čtyř členů skupiny Beatles komplet, křestní i příjmení.
1: Takže čau, tady Pokáč, zdravím všechny posluchače rádia Relax a rád bych vás pozval na můj koncert na Doxech u Kladna, který proběhne 31. července v krásném areálu přírodního divadla. Tak přijďte všichni z Kladna i z okolních velkoměst, jako je Stochov, Tuchlovice, Buštěhrad, Stehelčeves a další. Těším se na vás, ahoj.
2: Relax Radio. Ranní soutěž.

0: Yes.
1: 7:30 právě teď.
2: Relax Radio.
1: Časí. 10. červnový den bude většinou zatažený podle předpovědi zejména v jihovýchodní polovině středních Čech, zpočátku ojediněle, postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území středních Čech přehánky. Nejvyšší odpolední teploty maximálně 18 stupňů Celsia. Dnes je teprve středa, do víkendu ještě daleko, ale jednu písničku tady máme od interpreta, který má přezdívku Weekend.
2: Relax Radio.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz. Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
5: Milé

7.42, zpěvák Adonis na rádiu Relax právě teď. Právě teď se podíváme do minulosti 10. června. Já tady mám jeden základní kámen, a to roku 1348. To je základní kámen hradu Karlštejn, který byl položen v tento den. Mohutná tvrz, kterou nechal Karel IV. Vybudovat na skále nad řekou Berounkou, měla být schránkou korunovačních klenotů.

10 let na to zpěvačka Janis Joplin poprvé veřejně koncertovala, a to v San Francisco. Tento den také Mamas and Papas získali zlatou desku za Mandy Mandy. Relax. Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: Relax Radio.
1: Dopravní servis.
2: Dopravní nehoda se stala v Lounech na hlavní silnici na hlavním tahu Louny v ulici Osvoboditelů. Je to kousek od křižovatky, ze které míříte dolů k Ohři. Se srazila dvě osobní auta. Jeďte opatrně.

0: Ve středu 10. června za minutu bude přesně 8.
1: Vznikla nová noční linka z Prahy nejen do Hřebče a uzdravený Messi gólem z penalty pomohl Argentině k výhře nad Islandem. Máme pro vás zprávy.
2: Relax Radio.
1: Iniciativy obcí dochází od 15. června k zavedení nové noční autobusové linky 955 z Bořislavky, která bude projíždět i přes Hřebeč. Poprvé vyjede autobusová linka číslo 955 v noci ze 14. na 15. června. Ve směru z Prahy jede spoj v celé délce trasy Praha-Bořislavka, Horoměřice, Statenice, Kněževes, Běloky, Hřebeč, Buštěhrad, Brandýsek, Olšany. Ve směru do Prahy pojede spoj pouze v úseku Statenice-Bořislavka. Spoj vzniká v rámci spolupráce obcí a jeho cílem je zlepšit dostupnost dopravy v nočních hodinách. Linka bude v provozu celotýdenně. Krajská správa a údržba silnic má plné ruce práce. Podrobnosti řekne mluvčí Josef Holek.
3: Na řadě míst středočeské silniční sítě operují sekačky trávy a další technika starající se o zeleň. Mimo zástavbu se o zeleň staráme dvakrát až třikrát do roka podle toho, jak rychle dorůstá. Sečení má jasná pravidla, péče se dostává i stromům a dalšímu porostu. Myslet musíme i na ohroženého sýčka. Hlavní sezóna sečení je obvykle od 1. května do 31. října.
1: Pražanům, kteří žijí sami, zůstane po zaplacení nájmu a dalších nákladů na bydlení nejméně peněz ze všech krajů. A to i přesto, že pobírají nejvyšší průměrnou mzdu v České republice. Náklady na bydlení, včetně energií v Praze, činí zhruba 74% medianové mzdy. Na potraviny, zábavu a jiné zbytné náklady, tak takzvaným singles, zbyde průměrně 6919 korun. Nejlépe se v této souvislosti svobodným lidem žije v Ústeckém kraji. Tam jim po odečtení nájmu a dalších nákladů na bydlení zůstane zhruba 15 217 korun. Vyplývá to z analýzy. Druhý cizí jazyk v základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Školy ho budou muset nabízet, žáci si ale budou moci vybrat, zda si ho zvolí nebo ne. Školy zároveň nebudou muset učit žáky angličtinu od první třídy. Vyplývá to z dopisu ministra školství Roberta Plagy ředitelům škol. Plaga chce nechat na školách, jak angličtinu na prvním stupni do výuky zařadí.
2: Sport.
1: Hvězdný útočník Lionel Messi v generálce před mistrovstvím světa, co by střídající hráč, pomohl gólem z penalty fotbalistům Argentiny k výhře 3-0 nad Islandem. Irák podlehl Venezuele 0-2. Messi, který za dva týdny oslaví 39. narozeniny, kvůli zranění stehenního svalu víkendový přípravný zápas s Hondurasem sledoval jen ze střídačky. Messi mu na 117. reprezentační gól ve 199. startu stačily 2 minuty.
2: Relax Radio. Časí.
1: Bude většinou zataženo, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojedinělé postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky, teploty od 15 do 18 stupňů Celsia.
0: Už za chvilku budeme mít hosty Beatles Revival. Dokážeš vyjmenovat alespoň jednoho Beatles člena?
1: Paul McCartney, ne.
0: Výborně, super.
1: Stačí to, John Lennon.
0: To stačí, John Lennon. Kdyby si nakonec řekla úplně všechny. Ale to nemůžeme říct, protože ještě běží soutěž. Za chvilku voláme výherci a uslyšíte i Krištofa.
2: Můj srdce být, jen pro tebe nechám smít. Relax Radio. Dan Adam. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: John Lennon na Rádio Relax. Luděk Maulis. Luďku, Johne Lennone, ahoj, vítej na Rádio Relax.
1: Ahoj, ahoj Dané, děkuju moc za pozvání.
0: Nejznámější skupina Beatles Revival na světě. Kolik je Beatles Revivalů na světě?
1: Hele, tak na světě to nevím, to jich bude asi nepočítaně. Já myslím, že třeba jenom v Čechách jich je minimálně 10, když počítám Slovensko, tak možná 12, 13.
0: Jak dlouho spolu hrajete a zpíváte písničky Beatles?
1: Hele, my jsme začali v roce 1992, takže letos v březnu to bylo 34 let.
0: Kolik jste odjeli koncertů za 34 let?
1: Jo, ale někde mám to napsaný, ale myslím, že v okolo nějakých 3,5 tisíce.
0: 3,5 tisíce koncertů. My si tady povídáme, protože jste měli být zítra v Kladně. Je to jako, že byste měli být, takže ten kladenský koncert se posouvá.
1: Posouvá se, protože je strašně nepříznivá předpověď počasí, tak se to přesouvá na úterý, příští týden úterý 16. června od 18 hodin. Vstupenky zůstávají v platnosti, tak v úterý má být krásně, tak snad to dopadne dobře. Hledali jsme, volali jsme meteorologům, volali jsme všude, koukali jsme na všechny předpovědní servery, tak v úterý má být krásně.
0: Říkali, že to bude v pohodě. Který z těch koncertů z těch 3,5 tisíce, nebo kolik jich byl ten největší?
1: No, tak jako náš solový největší byl před 2 rokama v Rotterdamu, kdy jsme si pronajali arénu, Ahoj arénu, což je takový outůčko holandský, a přišlo tam na nás 10,5 tisíce lidí, to bylo jako, byl to krásný zážitek.
0: 10,5 tisíce lidí na český Beatles Revival, to je super.
1: No, je to super, že přišli ty lidi, protože jinak bychom asi skončili v nějakých insolvencích a přišli bychom o baráky, protože ty nájmy těch prostor jsou příšerný.
0: Nemusí být ten největší nejlepší, ale byl to ten nejlepší koncert, který jste odehráli? Největší atmosféra?
1: Asi jo, asi to bylo jako takový největší emoce, a mně se ještě teda strašně líbilo, když jsme hráli v takovém malém prostoru v Liverpoolu v kavernu, kde vlastně hrávali Beatles.
0: Tak tam začínali Beatles.
1: To bylo možná jako takový jako emotivnější.
0: Kolik písniček Beatles nahráli a kolik jich hrajete vy?
1: Tak to popravdě nevím, ale podle mě Beatles mohli nahrát něco okolo 200. My jich teď máme na repertoáru nějakých asi 40. Z toho během toho koncertu jich hrajeme vždycky třeba 34.
0: 16. června máte už playlist připravený, nebo to tvoříte podle toho, na co lidi reagují?
1: Máme playlist připravený, protože tam budeme hrát zhruba okolo hodiny 10 minut, protože tam máme ještě hosty. Máme tam hosta Karlika Kahovce, který slaví letos 80 let, tak ho budeme ještě doprovázet. Máme tam Vickyho Sodomu jako hosta a máme tam vynikající jako rockovou kytaristku Terezu Reis, Electric Lady, která vystupuje jako se všema českýma hvězdama, jezdí do zahraničí, tak ta tam bude s Karlikem taky hrát na kytaru. Tak.
0: To bude velký. 16. června v Kladně bude perný den.

0: tuto chvíli můžeme uzavřít dnešní ranní soutěžení o dvě stupenky na pokáče a ptal jsem se na členy skupiny Beatles. U telefonu mám Romanu Stuchlovic. Romano, hezký den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Zdravíme tě s Johnem, tady Lennonem.
2: Ahoj.
0: To už jsem napověděl, vidíš to, on umí česky, John Lennon umí česky. To už jsem napověděl jedno jméno, ale jak jsi to napsala, co jsi nám napsala, soutěžní otázka byla napsat alespoň dvě jména skupiny, členů skupiny Beatles, křesní i příjmení. Tak ty máš jaké odpovědi?
1: První je Richard Starkey, jinak Ringo Starr.
0: Ano.
1: Druhý je John Winston Lennon. Pak mám Sira Jamesa, Paula McCartneyho a George Harrisona.
2: To je úplně přesné.
0: Perfektní, perfektní. A ještě, kdo bubnoval ve skupině Beatles?
1: Ringo Starr.
2: Přesně.
0: Takže my ti blahopřejeme společně s Johnem Lennonem, protože získáváš dvě stupenky, ne teda na Beatles, ale na pokáče, a to bude 31. července v Přírodním divadle Doxy Ukladna. Vstupenky pro ty, kdo jste nevyhráli, jsou na goout.cz, ale zase bude soutěž i zítra o dvě stupenky. Já ti blahopřeju, vydrž na telefonu a měj krásný den, zdravíme tě, ahoj.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
3: Ráno na relaxu. Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
6: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: 8:32, John Lennon, Luděk Moulis, Beatles Revival na rádiu Relax. Posunutý koncert kvůli počasí, mělo to být zítra, ale bude to příští týden v úterý. Řekl to dobře.
1: Řekl to výborně, řekl to výborně.
0: A bude
1: úterý 16.
0: spousta zajímavých hostů. Kluci, Beatles Revival, setkali jste se s někým z Beatles, třeba z rodiny? Máte něco konkrétně od Beatles?
1: No, přímo s členem Beatles jsme se nesetkali, ale setkali jsme se s jejich spolupracovníkama a s lidma z rodiny. Potkali jsme se se sestrou George Harrisona, potkali jsme se s bývalým tajemníkem kapely Beatles, Alistairem Taylorem, tomu jsme dokonce hráli na křestu jeho knihy v Liverpoolu, tak to bylo jako takové
0: hezké. A líbilo se?
1: Líbilo se úplně, on tam seděl v té první řadě, to bylo v takovém salonu v tom Adelphi hotelu a seděl v první řadě a slzel, byl takový dojatej, no.
0: Navrat v čase. Máte všichni čtyři stejný sestřih hlasu, máte stejného holiče?
1: My už poslední dobou dost používáme paruky.
0: A teď jsme něco prozradili.
1: Ale jako není to třeba kvůli tomu, že by člověk neměl vlasy, ale protože hrajeme třeba hodně v létě a kolikrát se třeba hrajou i tři vystoupení za den a je strašně složitý udržet ten účes v nějaký formě, ty pravý vlasy, protože člověk vykládá ty věci, teď přejíždí někam, tak ta paruka je taková hodně pohodlnější, protože že pak je tam, by tam bylo potřeba třeba strašná doba jenom na tu přípravu, že je potřeba, aby tam bylo možnost si umýt hlavu, což na nějakých festivalech třeba není, no, to zázemí prostě není, takže to prostě je to z těch praktických důvodů, no.
0: Kolik zhruba koncertů za rok odjedete?
1: Teď poslední leta jezdíme v okolo 110-120, no.
0: Byly leta, kdy jsme 365 dní.
1: No, ale byly leta, kdy jsme jezdili třeba 180, ale to už bylo hodně, to už se nikdy nevrátí.
0: Takže žiješ solo a nemáš rodinu?
1: Já mám rodinu, mám tři děti, mám manželku.
0: To všechno stíháš.
1: Mám psa a ještě jednoho psa.
0: To je rodinný typ. Proč jste Beatles Revival? Proč ne třeba Bee Gees nebo Elvis Presley Revival?
1: Tak to nevím, protože asi to za to může náš táta, který nám od malička pouštěl ty Beatles, no, tak to je asi jeho vina.
0: Na kterou písničku od Beatles fanoušci reagují nejlépe na koncertech? Kterou zpívá celý stadion, celý sál?
1: Ale většinou jako zpívají s Hey Jude, to zpívá prakticky každý, a nebo hodně Here Comes the Sun, protože to je strašně jako coverovaná písnička, že spousta umělců i moderních nahrála tady tu písničku, takže to znají strašně i mladí lidi od nějakých třeba popových zpěvaček, jo, a třeba se i diví, že je to od Beatles, že je to od kapely Beatles, že si myslí, že to je od nějakých mladých holek nebo kluků, a ono je to od Beatles.
0: A ty máš nejradši kterou rád? Kterou nejradši zpívá? No, John Lennon?
1: Já teď nejradši zpívám All You Need Is Love, se mi to hrozně líbí.
0: A my si zahrajeme From Me To You.
1: Ta je taky krásná.

0: Lennon, Luděk Moulis, Beatles Revival na Rádiu Lex právě dnes. Ty jsi, Luďku, u nás po třetí na rádiu. My jsme 31 let, existujeme 31 let v Kladně. A první tvé krůčky Beatles Revival byly, když jste hráli třeba třetí, čtvrtý rok?
1: Čověče, já vím, že jsem byl, to bylo buď 96. nebo 97. a ještě bylo to v Rozdělově ve Věžáku v tom sklepě.
0: Tam jsme byli 3,5 roku.
1: A byl to nějaký rozhovor, tenkrát jsem zpíval v kapele Brutus, rakovnický kapele, a měli jsme koncert na Kladně, tak mě tam vyslali.
0: Přímo jako, v Brutusu si zpíval, nebo?
1: Přímo v Brutusu, no. Tak mě tam vyslal.
0: Šel pes do lesa a
1: přesně tady to, no, přesně tady to. Tak mě vyslal tenkrát Pleska, jakože kladenského rodáka, abych udělal rozhovor.
0: Víš to. To bylo poprvé, teď po třetí. Beatles vznikli v Anglii, v přístavním městě v Liverpoolu, v cover klubu. To jsme si říkali, že jste tam byli, že jste hráli.
1: Byli jsme tam.
0: Ale to není velký klub.
1: To je malinký, ale on je to vlastně, teď je to jakoby předělaný, je to asi o dva baráky vedle, protože ten původní nějak zasypali, ale udělali vlastně úplně ten samej, stejně hluboko, to se do strašné hloubky, jdeš po schodech strašně dol, a je tam jakoby ten front, to se jmenuje front stage, to je to, co bylo ten originál, a pak je tam ještě backstage, a to je takový větší, to je třeba velký, jako bývala, jestli si pamatuješ, kladenská 19, tak asi takhle velký, a tamto, to je malinký.
0: 300 lidí se tam vejde.
1: Tam se 300-400 lidí vejde do toho backstage, a na ten front stage se vejde třeba 100-120 lidí, no, a to je prostě úplně přesně, jako to bylo, no.
0: To se bavíme o klubu, kde vlastně začínali Beatles.
1: Ano.
0: A pokračují Beatles Revival tady.
1: A třeba Paul McCartney tam měl koncert, z kterého vydal DVDčko, že jo, tenkrát s Davem Gilmourem tam vystupovali, ale dělali to na tom backstage v tom větším prostoru, no.
0: To je Liverpool a ten má taky úžasný fotbal, tam jsou dva týmy, Everton a hlavně FC Liverpool, existuje od roku 1890.

0: nebo kdy, já nevím, kdy jsme byli naposledy na mistrovství světa.
1: No, to myslím si, že no, je to strašně dlouho.
0: No.
1: Hodně dlouho. Ty ale teď si to prozradil, že hraješ hlavně tenis, jezdíš různé ty tenisové turnaje hvězd známých osobností a hrál si dlouhá léta, si hrál s Limonádovým Jojem, s Karlem Fialou. Jste hráli spolu?
0: Ne, to ne, s Karlem Fialou, to je, já jsem teď hrál, teď jsem
1: ne
0: to byl...
1: Ne, ještě před lety.
0: Ne, s Karlem Fialou jsem nehrál nikdy.
1: Já vím, že jste vyhrávali.
0: Ne, já jsem hrával s Frantou Rabou, jsme hrávali spolu strašný leta, basistou od Karla Gotta. To jsme spolu vyhrávali, s Karlem Fialou ne, ten je...
1: Ale vyhráváš pořád naposledy o víkendu.
0: No to jsme nevyhráli, jsme skončili ve čtvrtfinále, no, ale tam byli samý mladý kluci, že...
1: Tak teď budete vyhrávat Beatles Revival, nebude to tenis, ale budou to ty největší hity od Beatles příští týden v úterý. Ještě jednou připomeňme, kteří hosté budou v zámecké zahradě.
0: Bude tam s náma Karel Kahovec, který tam oslaví jakoby nakladně svoje 80. Bude tam s náma Viktor Sodoma, legendární zpěvák. Bude tam s náma ještě Tereska Reis, to je taková démonická kytaristka, která třeba vystupovala na koncertě s Olinkou Lounovou, s Terezou Kerndlovou a spousty koncertů hraje v zahraničí. Fakt je to jako vynikající kytaristka. A shodou okolností je to taky ředitelka muzea Wolfganga Amadea Mozarta v Praze, takže to je jako holka s neuvěřitelným hudebním rozhledem a skvělá kytaristka.
1: 16. června v úterý v Kladně, v zámecké zahradě.
0: Zámecká zahrada u medvědů.
1: Budeme se těšit a určitě tam bude i Hey Jude.
0: To tam bude určitě, to tam bude určitě.
1: Tak si dáme aspoň kousek. Díky, že jsi se u nás zastavil. Naším hostem byla skupina Beatles Revival, John Lennon. Měj se hezky, ahoj.
0: Ahoj. Hey.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Dopravní informaci posíláme na D8 za Novou Vsí směrem na Teplice, zhruba 20,5 kilometr. Dejte pozor, jeďte opatrně, je tady pro poruchu odstavené auto.
2: Volejte nám

0: 9 hodin, 2 minuty.
1: Pieta připomene 84 let od vyhlazení Lidic a v čele žebříčku nejvlivnějších žen je opět Kellnerová.
2: Relax Radio.
1: V Lidicích si lidé připomenou 84 let od vyhlazení obce nacistickými vojáky. Na místě se uskuteční vzpomínkové akce. Lidice nacisté vyhladili po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Posloužit to mělo i jako varování před opakováním podobných akcí. Oběťmi tragédie se stalo 340 obyvatel. Lidé po celém světě vyjadřovali solidaritu s osudem lidických obyvatel. Jméno Lidice dávali obcím v Mexiku, Brazílii nebo Spojených státech. V Berouně došlo k úpravě systému třídění odpadu. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: Žluté kontejnery a nádoby, určené dosud pouze na plasty, bude možné nově využívat také pro odkládání nápojových kartonů, plechovek i dalších drobných kovových obalů. Město Beroun si od zavedení takzvaného multikomoditního sběru slibuje především větší komfort pro obyvatele, zvýšení dostupnosti nádob pro tyto komodity a s tím související nárůst množství vytříděného odpadu.
1: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dostalo přes 1000 odvolání proti výsledkům didaktických testů státních maturit. Nejčastěji chtěli studenti přezkoumat testy z češtiny. 10 maturantů už s odvoláním uspělo, 9 z nich může zkoušku znovu opakovat, 1 po změně hodnocení v testech nakonec uspěl. Žádosti o přezkum společné části maturitní zkoušky mohli studenti podávat do 4. června. Ministerstvo nevylučuje, že ještě nějaká odvolání přijdou poštou. V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka, sestavovaném časopisem Forbes, je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Forbes umístil na druhou příčku znovu nejvyšší státní zástupkyni Lenku Bradáčovou a na třetí generální ředitelku ve sdílené funkci a finanční ředitelku PPF Kateřinu Jiráskovou. Celkem jsou v žebříčku časopisu 200 žen.
2: Sport.
1: Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desíce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka. O konečném pořadí rozhodnou hlasy vybraných trenérů, funkcionářů a novinářů. Body získané v prvním a druhém kole se nebudou započítávat.
2: Relax Radio. Časí.
1: Středeční dopoledne bude zatažené místy přehánky. Odpoledne očekávejte déšť na většině území. Teploty vystoupají maximálně k 18 stupňům.
0: Za chvilku už je tady u mikrofonu Terka a skupina.

0: Krásné dopoledne, máme 9 hodin a 14 minut a právě teď nám dohrála písnička od Poetiky Blízko, kterou vám sliboval už Dan Adam. Dneska máme 10. června, to znamená, že červen už je téměř v půlce, ale počasí za mě tomu stále ještě neodpovídá. Každopádně dneska nám slaví svátek všechny Gity a Margity, takže jim přejeme všechno nejlepší. A také dneska máme Mezinárodní den heraldiky, což znamená, že připomíná tento den a propaguje vědu zabývající se studiem erbu. Tak pokud někdo dneska máte erby, tak je to váš den?
1: Relax Radio.
2: Tereza Peštová.
1: Tereza Peštová.
2: Relax.
1: Relax Radio.

0: hlavní město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
2: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
3: Slyším, Datart nákupy?
2: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

písnička C'est la vie od Khaleda z roku 2012, byl to letní hit, nám dohrála právě teď na relaxu a já už mám zase pomalu pocit toho léta. Doufám, že i vy, že se těšíte na to, až bude konec školního roku a až si užijeme to venkovní hezké počasí. Ale v rámci dnešního dopoledního Café Timeu se můžete těšit taky na několik témat. Budeme probírat vaše rutiny nebo se podíváme taky do světa filmů v kinech. No a samozřejmě to bude taky o hudbě a sportu. Tak zůstaňte se mnou a poslouchejte dál Radio Relax.

0: se děje ve vašem městě.
1: Napište na zprávy@radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D8 na 20. kilometru nám překáží vozidlo na vozovce. Dejte si pozor, jezděte tam opatrně, ale vypadá to, že tohle je naše jediná a největší komplikace. Tak to mám radost a samozřejmě doufám, že i nadále budete jezdit bezpečně a kdyby cokoliv, takže nám dáte vědět na číslo 606 736 736.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Školy a školky, pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
3: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
4: Děkuju.
5: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
6: Jsme energie tohoto města.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbony, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12ka, prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: I keep seeing you lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy. Wish that I could take you out, oh I can't afford it. But I can write a song and record it.

0: V loňském roce vyšel do kin film Minecraft a nevím, jak to měli jiní rodiče, ale já už podle toho traileru jsem pochopila, že na ten film asi nejspíš nechci jít. Takže jsem byla ráda, když si syn našel kamaráda, se kterým si na ten film potom zašel a já jsem tam nemusela. Ale rodiče, mám pro vás další informaci. První filmový Minecraft loni královal v českých kinech, kde ho zhlédlo rekordních téměř 860 tisíc diváků. A s tržbami více než 960 milionů dolarů byl celosvětovým hitem, přestože její kritici přijali docela dost vlažně. Na celovečerní adaptaci slavné videohry na přes rok naváže pokračování Minecraft Movie Squared, které láká na nové herecké tváře i hlubší příběh. Tak se na to připravte, protože možná budete muset jít znovu do kina, ale tentokrát to bude mít snad trošku lepší ten příběh. Uvidíme.
1: Café Time. Relax Radio. Relax.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Na Pražském okruhu na 21. kilometru ve směru na Modletice je nehoda dvou vozidel. Dejte si pozor a projíždějte tam opatrně. Šťastnou cestu. Volejte.

0: Máme přesně 10 hodin a to znamená, že vám přinášíme zprávy.
1: Kraj koupil nakladně byt pro znevýhodněné děti a papež požehná nejvyšší kostelní věži na světě. Přejeme vám pěkné dopoledne.
2: Relax Radio.
1: Krajští zastupitelé na svém zasedání schválili nákup 3 nemovitostí v celkové hodnotě zhruba 75 milionů korun. Rodinný dům v Mladé Boleslavi poslouží jako nové chráněné bydlení pro klienty organizace Centrum 83. Velkometrážní moderní byt na Kladně zase zajistí komunitní rodinné zázemí pro zdravotně znevýhodněné děti z dětského centra Kladno. Kraj také od města Příbram odkoupí budovu, kde sídlí střední škola pedagogiky, cestovního ruchu a gastronomie. Kontrola kvůli loňskému úmrtí 2 novorozenců a resuscitaci dalších 2 v litoměřické nemocnici ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčiv. Na základě interního auditu však nelze určit, jestli tato pochybení byla příčinou úmrtí 2 miminek. Za jakých okolností můžeme použít výstražná světla, řekne mluvčí policistů Vlasta Suchánková.
3: Využít výstražná světla smí řidič pouze tehdy, pokud například dochází k náhlému ohrožení provozu, náhle zpomaluje nebo zastavuje z důvodu nečekané překážky, nebo že například po dopravní nehodě či kolizi zůstalo vozidlo nepojízdné. Vše ostatní, tedy použití výstražných světel jako prostředku k poděkování, je v rozporu se zákonem a řidiči se tak vystavují postihu v podobě pokuty, a to na místě až do výše 1500 korun a ve správním řízení pak mohou zaplatit od 2 do 5000 korun.
1: Papež Lev XIV. Dnes večer v Barceloně požehná nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě svaté rodiny. Věž Ježíše Krista byla stavebně dokončena před několika měsíci a dnes bude slavnostně otevřena k stému výročí úmrtí architekta Antoniho Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Papež přiletěl na návštěvu Španělska v sobotu a do Barcelony se z Madridu přesunul v úterý. Ve svých dosavadních projevech apeloval na přijetí migrantů, kritizoval nadměrné štěpení společnosti a vyzval k ochraně lidského života od početí až do smrti, čímž kritizoval potraty i eutanázii. Eutanázii totiž Španělsko před několika lety zavedlo.
2: Sport.
1: Favority nadcházejícího mistrovství světa ve fotbale v Americe jsou úřadující evropští šampioni ze Španělska a Francie. Vyplývá to z kurzů sázkových kanceláří. Typující se z bookmakery neshodnou. Suverénně nejvíc vkladů zatím míří na Portugalce v čele s Cristianem Ronaldem. Český tým patří spíše k outsiderům.
2: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
1: Obloha bude většinou zatažená, zejména v jihovýchodní polovině kraje zpočátku ojedinělé postupně místy slabý déšť. Během odpoledne i na ostatním území kraje místy přehánky. Nejvyšší teploty 15 až 18 stupňů Celsia.
0: Viděla jsi film Minecraft?
1: Ne.
0: Neviděla. Tak to ti musím říct, že jsi o hrozně moc přišla.
1: Já jsem to ani nikdy jako nehrála a přijde mi to takový jako hrozně zvláštní teda.
0: Je to zvláštní a byla to ironie z mé strany, protože já mám syna, který to hraje a samozřejmě na tenhle ten film musel jít a naštěstí to bylo poprvé, když šel do kina beze mě a našel si kamaráda a šli spolu.
1: A šli spolu, nekoukla by ses na to, jo, teda?
0: No, úplně mě to nějak moc nelákalo.
1: Ale znělo to přesvědčivě, jak jsi to řekla, tak já jsem si říkala, jo, tak možná to i hraje ta Terka odpoledne.
0: Ne. To opravdu ne. Každopádně hraje tam Jack Black, což ano. Je můj poměrně jako oblíbený herec, ale úplně to jako neklaplo prostě, no. Ale víš, proč ti to říkám? No, protože bude dvojka brzo zase.
1: No. Ježiš, no tak natoč něco lepšího. I don't wanna live another
0: day without you. In the dark, už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi a třeba i s Minecraftem.
2: No. Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Známý zápasník Carlos Vémola přišel o svoji lvici. Je tomu tak, policie spolu s úředníky Ministerstva životního prostředí včera odebrala lvici Carlose Vémoly. K zásahu podle dostupných informací došlo kvůli chybějícím dokumentům o jejím původu. Lvice Elza byla na cestu uspána a zamířila do liberecké zoo, takže kdybyste ji chtěli vidět na vlastní oči, tak právě v liberecké zoo ji mají. No a já doufám, že když už jí sebrali, takže se alespoň bude mít lépe.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

Dnes se na rádiu Relax v dopoledním Café Timeu budeme bavit o tom, jaké jsou vaše rutiny. Napište mi na 606 736 736, co běžně děláte, co pravidelně děláte. Nemusí to být nic pozitivního, ale třeba to je, že si každý den dáte kávu, než vyrazíte do práce a tak dále a tak dále. Co je pro vás rutinou a jestli nějakou máte, pište mi na 606 736 736 a nebo mi odpovídejte na příspěvek na našem Facebooku. Těším se na vaše odpovědi a uvidíme, co všechno se dozvíme.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro lekošunku zvonařku 100 gramů za 19,90 a Bila Camembert v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dneska dopoledne na Rádiu Relax řešíme vaše rutiny. Zajímá mě, co rutinního během dne děláte, v čem se třeba i vyžíváte a co nejběžněji je pro vás rutinou. Pište mi to na 606 736 736 nebo na našem Facebooku. My si řekneme, jaké nejběžnější rutiny lidi provozují. Je to třeba, že si každé ráno nalejí šálek kávy. Nebo to taky může být dokonce i trošku spíš zlozvyk, jakože před spaním vždy koukají na televizi, než usnou. Nebo to taky může být, že někdo chodí každý den běhat. Napište mi, jak je to u vás. 606 736 736.
1: Relax. Relax Radio.
2: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

chceme vás pozvat na první charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Bouchalka. Tento bazárek se bude konat 16. a 17. června od 10 do 19 hodin v Atriu hotelu Kladno. Není to náš klasický rádiový bazárek, jedná se o bazárek, který je na podporu posledních 4 pejsků, kteří jsou v útulku na Bouchalce a je potřeba, aby šli do jiného spolku, kde je potřeba třeba zvětšit nějaké výběhy nebo kotce na jejich veterinární péči a tak dále. Takže vás zveme 16. a 17. června do Atria hotelu Kladno, kde se uskuteční tenhle bazárek na podporu pejsků z útulku Bouchalka.

0: To byla Láska v housce v podání Xyndla X a Olgy Lounové. My ale dneska v dopoledním Café Timeu řešíme vaše rutiny. Píšete mi na 606-736-736 a já už tu mám nějaké zprávy. Jak říkáš, bez kávy a cigarety si nedovedu představit ráno. Jarda. Jardo, to nevím, jestli je úplně to nejzdravější, ale rozumím tomu, že pokud už to takhle děláš dlouho, takže to je prostě tvoje rutina, se kterou musíš vstávat každé ráno. Pak tady mám zprávu, trpěla jsem exémem a každý večer jsem si ho musela mazat. Nyní už mě netrápí, ale každý den si před spaním mažu tělo a mám tak pocit, že o sebe pečuji. Jana. Jani, to zní moc hezky, myslím si, že spousta žen má to, že si na večer maže obličej nebo celé tělo, nebo že si vlastně jakoby o sebe nějakým způsobem pečuje a to je samozřejmě jenom dobře. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Ahoj relaxáci, mojí rutinou je chodit do práce. Chodím tam už 28 let, dost stejné a i když se těším do důchodu, tak bych neměnil. Jira. Jiro, to je docela úctyhodné, že si to 28 let vydržel na jednom místě a jestli to bereš jako svoji rutinu, tak to zní, že jsi na to prostě zvyknul a že už to nějak do toho důchodu zvládneš. Napište mi i vy 606-736-736.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Milé české.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90 a soličelo prosecco 3/4 litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: pojďme se ještě jednou podívat během dnešního dopoledne do světa filmů do kin, protože Disney na svém YouTube kanále vydalo první oficiální teaser pro 6. díl animovaného filmu Doba ledová. Snímek s podtitulem Bodvaru by měl do českých kin dorazit 4. února roku 2027. A to je zase moje generace opět, takže já se na tenhle film určitě budu těšit, ale jak vždycky říkám, jedničku prostě nic nepřekoná. Tak se můžete ale i tak určitě těšit na Dobu ledovou, protože ta nikdy nestrácí humor a samozřejmě mamuty.
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: 11 hodin, to je přesný čas.
1: Kladenský autobusák projde rekonstrukcí a cestující v Itálii mohou vyzkoušet lanový trajekt, který vymyslel Leonardo da Vinci. Více se dozvíte ve zprávách.
2: Relax Radio.
1: Kladenské autobusové nádraží se dočká dlouho očekávané rekonstrukce. Dojde k odstranění nevzhledných ocelových přístřešků a ve spodní části území vznikne nové parkoviště s kapacitou pro přibližně 120 aut, doplněné zelení a sadovými úpravami, které počítají s výsadbou 20 stromů. Cílem plánovaných úprav je, aby se autobusové nádraží stalo přehlednějším a především důstojným veřejným prostorem, který svým rozložením a koncepcí odpovídá současným požadavkům. Hotovo má být do konce léta. Mluvčí policistů Michaela Richterová přináší informace ze Slaného.
3: 4. června v 7:30 večer jsme obdrželi oznámení o napadení ženy v lesoparku Háje ve Slaném, kam zamířilo několik policejních hlídek, včetně slánských strážníků. Dosud neznámý muž měl napadnout ženu, měli dokonce i škrtit, nicméně naštěstí šel okolo kolem jdoucí, který agresora vyrušil a ten následně utekl neznámo kam. Policisté i strážníci po útočníkovi začali pátrat, nicméně bohužel se ho nepodařilo najít. Policisté celou věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
1: Je umělá inteligence v reálném provozu nemocnice schopná nahradit lidské lékaře? To byla otázka, na kterou se pokoušeli odpovědět vědci z Harvardovy univerzity. Odpověď je podle nich kladná. Cílem bylo zjistit, jestli je systém umělé inteligence schopný vykonávat to, co lékaři dělají každý den, tedy prostudovat nepřehlednou kartu pacienta a rozhodnout se, jak po jeho přijetí postupovat dál. Ukázalo se, že velký jazykový model přečil lékaře ne v jedné oblasti, ale rovnou v mnoha z těchto úkolů, a to dokonce i včetně rozhodování na pohotovosti na základě dostupných informací, identifikace pravděpodobných diagnóz a volby dalších kroků v léčbě. Trajekt lehce klouže po vodícím laně od jednoho břehu severoitalské řeky Ada na druhý, kam ho pohání proud. Cestující na něm si mohou užít nejen 5 minut klidu na alternativní trase v době, kdy uzavření nedalekého mostu způsobilo dopravní zácpy, ale také dotyk historie. Mechanismus tohoto trajektu před 500 lety zvětšnil renesanční génius Leonardo da Vinci v kresbě, která je nyní v královské sbírce Windsorského zámku u Londýna.
2: Sport.
1: Trenér José Mourinho odchází z Benfiky Lisabon do Realu Madrid, který za příchod 63-letého kouče zaplatí přibližně 362 milionů korun. Mourinho už v Realu působil v letech 2010 až 2013 a získal s ním jeden titul. O jeho návratu se spekulovalo už delší dobu.
2: Relax Radio.
4: Relax Radio.
2: Počasí. Počasí.
1: Na většině území očekáváme občasný déšť nebo přehánky, obloha bude po celý den zatažená. Teploty mezi 15 až 18 stupni.
0: My tady dneska dopoledne řešíme lidské rutiny. Máš nějakou rutinu, kterou dodržuješ, kterou máš ráda, nebo dokonce je to třeba zlozvyk, který děláš každý den?
1: Já bych řekla, že je to zlozvyk a je to koukání na telefon, když se ráno probudím a snažím se to jako odbourat, ale nějak se mi to prostě nedaří. A je to šílený, protože vlastně já se probudím, první co tak vypneš budík a já se jdu hned koukat na portály, co se jako stalo novýho, pak omylem překliknu na Instagram a už prostě jako jedu, jo. Takže to je šílený zlozvyk.
0: To je docela zlozvyk, ne rutina, takže doporučuju to asi odbourat.
1: No, já se snažím, ale jako jestli na to má někdo nějaký tipy, triky, tak klidně jsem s nima.
0: Hele, to já asi nemám, protože já to prostě nedělám.
1: Já myslím, že to děláš taky, řekneš.
0: No, nedělám.
1: Jsi taková správňačka, umělou inteligenci nepoužíváš, telefon, když se probudíš, tak na něj nekoukáš, tak já už nevím.
0: No, a to ještě nevíš o těch mých dalších rutinách, které já dodržuju.
1: Dobře, tak jsem zvědavá.
0: Nemáš už hlad?
1: No trošku, hodil byste nějaký obídek.
0: No tak Eva Farná nám nabídne Big Mac.
1: A no tak nevím.
0: Už za malou chvilku na relaxu, tak zůstaňte s námi, krásné dopoledne.
2: Relax Radio.
5: Tereza Peštová.
2: Tereza Peštová.
4: Relax.
2: Relax Radio. You can say what

0: Už zítra nám startuje mistrovství světa ve fotbale. Já doufám, že se na něj těšíte. Nedávno nám skončilo to hokejové a za malou chvilku bude začínat to fotbalové. Váží se k tomu spoustu událostí, ale my se teď podíváme do světa sportu spíš s ohledem na peníze, protože Lionel Messi překonal hranici 1 miliardy dolarů. Podle odhadů dosáhlo jmění fotbalisty na 1,1 miliardy dolarů. Díky příjmům z fotbalu, sponzorským smlouvám i investicím. Stal se tak jedním z mála aktivních sportovců v historii, kteří během kariéry dosáhli statusu miliardáře. No, možná kdybych se dala na fotbal, tak bych taky mohla být miliardář.
1: Relax. Největší hity 90. let.

A u fotbalu ještě zůstáváme. Zítra nám začíná mistrovství světa ve fotbale. To uvítání se bude konat v Mexico City a finále opět se zase odehraje 19. července v New Jersey na stadionu MetLife. Taky je to mistrovství, které je trošku jiné než ostatní, protože se ho nezúčastní pouze 32 týmů, ale 48. Počet zápasů se tak zvýší ze 64 na rekordních 104, což znamená hodně velkou podívanou a samozřejmě i ten čas celého tohoto šampionátu se protáhne. Češi ve skupině A mají zastávku jako první 12. června proti Jižní Koreji a poté narazí na Jihoafrickou republiku a skupinu uzavřou s domácím Mexikem. No a potom na mistrovství světa 2026 budou v každém poločase zavedeny 3-minutové hydration breaks, což znamená, že každý zápas se přeruší ve 22. minutě bez ohledu na počasí, aby FIFA lépe chránila zdraví hráčů během turnaje v USA, Kanadě a Mexiku. No a vlastně poprvé se děje to, že tento šampionát pořádají 3 země. A hráči mají při střídání jen 10 sekund na opuštění hřiště. Pokud to nestihnou, náhradník musí čekat dalších 60 sekund, než může nastoupit a tým tak bude dočasně hrát v oslabení. A poprvé za celou dobu, kdy se hraje mistrovství světa, bude ve finále halftime show, což znamená, že se můžeme v poločase těšit na nějakou asi nejspíš popovou hvězdu. Tak já už se na to těším, doufám, že i vy. A samozřejmě nezapomeňte fandit, zítra hrajeme.

0: legendární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a Staročech originál půl litru za 6,90.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D10 máme na 15. kilometru hlášenou dopravní nehodu nákladního automobilu. Dejte si pozor, projíždějte tam opatrně a kdyby cokoliv, dejte nám vědět na naší linku řidičů Rádia Relax. Šťastnou cestu přejeme.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Častým tématem ve společnosti je, že ženy mají častokrát nevýhody v rámci pracovního prostředí. Ať už se jedná o třeba platy nebo pracovní příležitosti, ještě pořád stále většinou probíhá to, že ženy jsou na tom tak trošku hůř. Takže to vypadá, že za poslední dobu to vzali trošku do svých otěží, protože zpráva od Wells Fargo ukazuje, že ženy vlastní přes 40% amerických podniků, zaměstnávají 12,6 milionů lidí a generují tržby ve výši 12,8 bilionu dolarů. Zajímavý je také růst, kdy firmy vlastněné ženami vzrostly mezi lety 2022 a 2025 o 12%, což je téměř dvojnásobné tempo oproti firmám v rukou mužů. Na tady tomu růstu se nejvíc podílejí samozřejmě mladé ženy, protože na to mají ještě spoustu energie a taky samozřejmě i ty ženy mají různé etniky. Takže je dobře, že do toho trošku už ženy šlapou a že třeba jednoho dne na tom budou ještě lépe než muži.
1: Café Time. Café Time. Relax Radio. Relax.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.

0: Na Rádiu Relax nám právě teď dohrála Dua Lipa a její písnička Love Again. A právě Dua Lipy se týká zpráva, kterou vám právě teď chci sdělit. Zemřel britský skladatel a zpěvák Talay Riley, který v minulosti spolupracoval s Britney Spears, Dua Lipou či Davidem Guettou. Podle včerejších zahraničních médií byl ubodán nožem v městské části východního Londýna. Na následky tady toho útoku bohužel zemřel. Tak já doufám, že to nebude mít velký vliv právě na tyto hvězdy a že i bez nich si budou moc v tom světě hudby poradit dál. Samozřejmě je to smutná zpráva, ale já doufám, že se z toho všichni brzo oklepou a samozřejmě ať se daří lépe.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8

0: Itálii se objevil hyperrealistický obraz tunelu, který zmátl desítky řidičů. Někteří si opravdu mysleli, že silnice pokračuje do temné propasti a prudce zabrzdili až těsně před zdí. Já tady mám před sebou dokonce ten obrázek a musím se přiznat, že bych si možná taky myslela, že to je tunel. Každopádně policie pátrá po muži, který tento most falešně namaloval na tunel. No a uvidíme, co se mu stane. Každopádně asi způsobil víc než dost škod a jsou tady i fotografie aut, které nejspíš to úplně dobrzdit nezvládly. No nic, dejte si na to pozor, abyste náhodou taky do něčeho podobného nevěli.
1: Café Time. Relax Radio.

0: Krásné poledne, jdeme na zprávy s Kamilou.
1: V Řevničově pokračuje výstavba multifunkčního centra a Beroun přispěje dětem na letní tábory.
2: Relax Radio.
1: Stavba multifunkčního centra v Řevničově pokračuje podle plánu. Vzniká zde posilovna, kavárna a další zázemí, které může sloužit jako herna pro děti nebo yoga a provozovnu například pro masáže nebo podobné služby. Hotovo má být do konce příštího roku. Beroun nabízí rodinám možnost získat finanční příspěvek, který lze využít nejen na pravidelné kroužky a sportovní aktivity, ale také na letní pobyty dětí. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: V rámci projektu Korenci vyčlenilo město Beroun na podporu volnočasových aktivit dětí celkem 2 miliony korun. O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi až do 15 let, které mají trvalý pobyt v Berouně. Každé zaregistrované dítě získá na svůj virtuální účet podporu ve výši 1000 korun ve formě Korentu. Příspěvek je možné čerpat nejen na sportovní, umělecké, jazykové či vzdělávací kroužky, ale také na krátkodobé pobyty, příměstské tábory a pobytové letní tábory pořádané zapojení organizacemi.
1: Veřejných dobíjecích stanic je v tuzemsku už téměř stejně jako těch klasických čerpacích. Jen za loňský rok stoupl jejich počet o 19%. Co do počtu rychlonabíjecích míst patří Česko k nadprůměru Evropské unie. Například Praha ale plánuje i rozvoj pomalého dobíjení na sídlištích, třeba prostřednictvím lamp veřejného osvětlení. Policisté potvrdili, že obětí vraždy v Kinčperku nad Ohří na Sokolovsku, kde se minulý týden našla část lidského těla, bylo novorozené dítě. Policie vyvrátila tvrzení, že tělíčko bylo rozčtvrceno a předhozeno psům. Kriminalisté zadrželi 35-letou ženu z Plzeňska, která tajila své těhotenství a nenavštěvovala gynekologickou ordinaci. Nakonec porodila potají ke konci května v rodinném domě v Kinčperku nad Ohří, kde bydlel její přítel a kde byla nalezena část dětského těla. Novorozence po porodu zabalila do předem připraveného pytle na odpadky a ten odnesla do výklenku zahrady rodinného domu a uschovala pod prkna. Ženě hrozí trest 15 až 20 let nebo i výjimečný trest. Obviněná je od soboty ve vazbě.
2: Sport.
1: Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále playoff NHL na ledě Vegas 5-3 a vyrovnali sérii na 2-2. Domácí útočník Tomáš Hertl poprvé v sérii nebodoval. Hertl odehrál téměř 14 minut a důvěru dostával i v závěrečné hře bez brankáře.
2: Relax Radio.
1: Podle meteorologů bude dnes po zbytek dne zataženo, počítejte také s přehánkami. Teploty vystoupají maximálně na 18 stupňů.
0: Tak toto pro tento týden asi na bazén úplně nevypadá.
1: Zatím jako ne, no, ale zase je potřeba ten déšť trošku.
0: Jo, sucho by nemělo být,
1: ano.
0: Ale teplo k tomu jako patří, ne? Už trošku.
1: Ale tak ne, pojďme ještě ten déšť to trošku jako užít, pojďme do toho.
0: No dobře, dobře, na tomhle se asi neshodneme, ale to vůbec nevadí. My si dáme ale novinku, která je vázaná k letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Podílela se na ní Shakira opět, takže doufám, že z toho bude hit stejně jako Waka Waka. Tak už za malou chvilku si dejte tuhle písničku tady u nás na Relaxu. Krásný den.
2: Relax Radio. Tereza Peštová. Tereza Peštová. Relax. Relax Radio. Relax Radio. Kamila Hagarová. Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

Máme pro vás tip, kam vyrazit. Koncert legendární kapely Visací zámek se uskuteční v pátek 12. června od 19 hodin v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka. Vystoupí také Jiří Konvrzek a čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. No a taky nás čekají hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. V sobotu 13. a v neděli 14. června od 8 do 17 hodin na Husově náměstí. Hlavním tématem jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i na tradiční keramiku a porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. Tak to jsou naše tipy, kam vyrazit. Tak krásnou středu.

Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bonbóny, různé druhy za 14,90. Beefeater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
8: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. června. Tento den roku 1946 se v Anglii narodil rockový klávesák Matthew Fisher z formace Procol Harum. Narozeniny má také Jimmy Chamberlain, bubeník Smashing Pumpkins. O 9 let mladší je zpěvačka Faith Evans. Právě on

10 let na to zpěvačka Janis Joplin poprvé veřejně koncertovala, a to v San Francisco. Tento den také Mamas and Papas získali zlatou desku za Mandy Mandy. Relax

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma,
3: i moje hračky, děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Relax. Relax Radio.
12: Relax Radio.

0: Slavíček, hezký ráno.
1: Relaxáda, to je 10 největších hitů Relax Rádia.

0: specializovaný prodejce vozu Škoda.
1: Relax Radio. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Zprávy na 13. hodinu připravila Kamila Hagarová.
3: Žatec dokončil další projekt z participativního rozpočtu a Plzní chýbe spor o žulovou dlažbu. Přejeme vám hezké odpoledne.
1: Relax Radio.
3: V Žatci bylo nově vybudováno discgolfové hřiště, které vzniklo v rámci projektu participativního rozpočtu. Nový sportovní areál se nachází v prostoru za řekou u hřiště s umělým povrchem a je volně přístupný široké veřejnosti. Hřiště je vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé hráče, kteří si chtějí zlepšit techniku a užít si moderní dynamický sport na čerstvém vzduchu. Vlakové soupravy RegioFox najezdí denně přes 10 000 kilometrů. Kde je můžeme potkat, řekne mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Na neelektrizované tratě PIT v Praze a ve Středočeském kraji již bylo dodáno všech 38 plánovaných motorových jednotek RegioFox. Představuje to více než 4 000 míst k sezení v nových klimatizovaných a bezbariérových vlacích na linkách PIT. Lišky obsluhují především tratě z Rakovníka do Berouna a dál do Prahy přes Nučice, z Prahy do Mělníka a také na Posázavském Pacifiku. Denně na nich najedou více než 10 000 kilometrů.
3: Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Díky celkové modernizaci původní elektrárny za 8 miliard korun bude podle generálního ředitele společnosti Daniela Beneše možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností. V Plzni pokračuje spor o žulovou dlažbu na náměstí Republiky. Město nechalo některé původní kameny opracovat, což část obyvatel a odborné veřejnosti vidí jako znehodnocení historického materiálu. Spolku Pěstuj prostor scházela před zahájením projektu hlubší veřejná diskuze. Radnice naopak argumentuje mimo jiné větším pohodlím pro handicapované. Podle radnice si navíc patinu dlažba zachová. Zpátky na náměstí, kde jsou nyní místo žulové dlažby bagry a další stavební technika, by se dlažba mohla vrátit do konce léta.
1: Sport.
3: Trenér Roman Skuhravý nebude pokračovat na lavičce fotbalistů Slovácka, přestože byl domluvený na prodloužení smlouvy. Klub z Uherského Hradiště na webu uvedl, že na 50-letý kouč se nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle médií míří do Ostravy. Baník se stejně jako Slovácko zachránil v první lize až v baráži.
1: Relax Radio. Časí.
3: Na obloze převládá zataženo, počítejte s přeháňkami, které mohou být v jihovýchodní polovině kraje vydatnější. Teploty se pohybují mezi 15 až 18 stupni.
2: A i přes zataženou oblohu vám přejeme hezké odpoledne s relaxem se skupinou Coldplay a s Rihannou.

0: Zpěvák Henry Moody na rádiu Relax. Jeho novinka. Novinky uslyšíte dnes mimo jiné v Relaxádě od 18 do 19 hodin. Ale jaké jsou novinky pro Eda Sheerana, kterého uslyšíte už za chviličku? Ed Sheeran plánuje, respektive už to má naplánovaný, ale chystá se v polovině léta vyrazit na velké severoamerické turné. Pokračuje, jmenuje se Loop Tour a pokračuje z Evropy napříč USA a Kanadou. V červnu a červenci objíždí 22 měst, ale taky velké festivaly. Pokud byste měli cestu do Ameriky, doporučuji určitě jeho koncerty.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio.

0: Are you ready? Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
1: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
2: Aha.
1: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
2: A co SSB?
1: SSB? Co je SSB?
2: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
1: A to je nějaká nová investice?
2: To je stavební spoření od Buřinky.
1: Aha, a kde se to dá stáhnout?
2: No normálně v Georgii.
3: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bebzová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: tomu dnešnímu počasí a vlastně nejenom k tomu dnešnímu počasí, máme jeden zajímavý příspěvek na Facebooku Relax Radio, mrkněte na to.
1: Relax Radio. Relax Radio.

0: Dobrovolnice Bouchalka pořádají pod záštitou Rádia Relax první charitativní bazárek na podporu spolků a azylů, kteří pomohli s umístěním pejsků z Bouchalky. V úterý 16. a ve středu 17. června v atriu hotelu Kladno. Od 10 do 19 hodin si můžete nakoupit oblečení, psí potřeby, hračky, plyšáky, ale i dekorace a bižutery. Přijďte si nakoupit. Pomůžete a uděláte radost sobě i druhým. 16. a 17. června v atriu hotelu Kladno.
1: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu. They say

0: mediálně podporuje charitativní bazárek, který pořádají dobrovolnice Boukalka, slyšeli jste před chvilkou, bude v atriu hotelu Kladno 16. a 17. července od 10 do 19 hodin. My taky pořádáme bazárek, tohle to je ale bazárek, který je pro pejsky, kteří jsou přesouváni z útulku Boukalka do dalších útulků, takže ty peníze, ten výtěžek z toho bazárku půjde na podporu spolků a azylů, kteří pomáhají s umístěním pejsků. Určitě doporučujeme 16. 17. června atrium hotelu Kladno.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tula Mordiu, třikrát destilovaná irská whisky žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank. U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 24,90 a kuřecí prsa s kostí kilogram za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 2 hodiny a 1 minuta k tomu právě teď.
1: Třebaní řeší budoucnost lávky pro pěší a olympijský vítěz Fuxa pojede na mistrovství Evropy kanoistů 3 disciplíny.
2: Relax Radio.
1: Lávka do zadní Třebaně je téma, které zastupitelstvo řeší dlouhodobě. I když má obec projekt a od roku 2022 i stavební povolení pro novou lávku, v rozpočtu chybí zhruba 100 milionů korun na její realizaci. Dotační tituly, kterými by mohla být výstavba nové lávky zafinancována, nejsou v posledních letech vypisovány. Zastupitelstvo proto vypisuje výběrové řízení na posouzení stavu a návrh takových opatření, které by maximálně prodloužily životnost stávající lávky. Vedení obce očekává, že v průběhu podzimu by mohly být první návrhy, které jim umožní odhadnout náklady na rekonstrukci. Komisařka oddělení prevence příbramské policie Monika Šindlová přináší informace pro větší bezpečnost cyklistů na silnicích.
3: Cyklisté mají mít na jízdním kole přední odrazku bílé barvy, zadní odrazku červené barvy, oranžové odrazky na pedálech a na paprscích kol. Do snížené viditelnosti navíc přední světlomet svítící bílé a zadní svítící červeně.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP, tedy na 190 miliard korun. Je to meziroční navýšení o 35 miliard. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Loni na summitu v Hágu se členské státy shodly na novém cíli navýšení celkových výdajů na obranu a bezpečnost do 10 let až na 5% HDP. Z toho čistě na zbrojení mají dávat 3,5%. Stav siamských dvojčat, která se v úterý narodila v Bratislavě, je dobrý. Dívky, které jsou spojené pánvemi, čeká už ve čtvrtek první operace. Nynější případ se podle lékařů podobá siamským dvojčatům, která se na Slovensku narodila v roce 2000 a rovněž byla spojena v pánevní části. Tato děvčátka byla později úspěšně oddělena.
2: Sport.
1: Olympijský vítěz Martin Fuxa pojede na mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice, která začne ve čtvrtek 3 disciplíny. Nastoupí do kilometru i pětistovku na singlu a s bratrem Petrem do závodu double kanoí na olympijské pětistovce. Na mistrovství Evropy nebude chybět ani kajakář Josef Dostál, druhý český olympijský šampion z Paříže. Celkem je v české nominaci 20 závodníků.
2: Relax Radio.
1: Odpoledne je zatažené, na většině území počítejte s občasným deštěm nebo přeháňkami. Teploty do 18 stupňů.
0: No jak jsme mluvili o té bezpečnosti cyklistů, kamčo, jako je u aut mlhovka, musí být mlhovka na kole, přední nebo zadní?
1: To nevím, asi ne. To nejezdíš v mlze snad na kole, ne? Nebo jo?
0: Já jezdím
1: to mám nejradši, když je mlha, všichni mají rozsvícený mlhovky, ještě tam jede někdo na kole.
0: Takhle, to jsem já, ale mlhovku nemám. A zvonek, musíš mít zvonek?
1: Já bych ho tam dala, abych na všechny zvonila.
0: Zvonek nemusíš. Tak to bylo na jeden nádech, co všechno musí být ve výbavě kola. A nádech je tady od Voxela.
2: Adam, Kamila Hagarová. Relax. Relax Radio.

0: Až do 18. hodiny můžete na našem webu ovlivnit žebříček 10 hitů od 10. do 1. místa v Relaxádě v hitparádě, kterou vysíláme už 31 let, vlastně v kuse. Každý týden, týden co týden, pak máme i speciály vánoční, možná bude velikonoční, to zase bude až příští rok, anebo bychom mohli udělat prázdninový. Dnes je středa a ve středu vysíláme premiérově Relaxádu v 18 hodin a do té 18. hodiny na webu radio.relax.cz můžete ovlivnit výsledky a poslat do toho žebříčku 10 hitů i některou ze 4 novinek z minulé hitparády.
1: Relax Radio. Relax. Relax Radio. I'll bring you

0: připravený na 20. června na sobotu, tak my vám ho můžeme připravit, protože se bude konat 7. ročník charitativního festivalu Hudlice Fest, kde vystoupí Metallica, Revival, Beroun, kde vystoupí Crucifix, Panoptico a taky zaspívá, zahraje David Koller své největší hity, jak novinky, tak i ty od Lucie. No a právě na 7. ročník Hudlice Festu mám dnes odpoledne dvě vstupenky a ty si můžete vyhrát hned na začátku příští hodiny.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Na D5 se zvolněte, pokud jste vyrazili z Prahy, jedete na Beroun, na Plzeň, tak ještě před Loděnicí na zhruba 8 kilometru je pro poruchu odstavené auto.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: školy a školky pozor! Rodiče, zbystřete! Přijďte na Den prevence v Centrál Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
2: Eta Extra slevy startují. Elektrický pečící hrnec Eta Pečenka Sweet Family, ve kterém připravíte jídlo celé rodině, právě teď se slevou 30%. Ušetřete tak více než 1100 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
3: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

0: než když tam není vůbec nic. Ale to se netýká Karlštejnu, protože Karlštejn to není žádná troska. Karlštejn má otevřeno 1. až 30. června od úterý do neděle od 9 do 17.30. To znamená i teď. No a pokud tam jsou na Karlštejně nějaký návštěvníci, jakože určitě, tak si myslím, že by mohli zavzpomínat na dnešní den rok 1348, protože 10. června 1348 byl položen základní kámen hradu Karlštejn. Zdravíme na Karlštejn.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusu. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: 3 hodiny a 2 minutky.
1: Přinášíme zprávy z Berouna i Slaného a ubývá dárců krve. Máme pro vás nové informace.
2: Relax Radio.
1: Od ledna 2027 se administrativně sloučí krajská základní škola Žebrák se střední školou a základní školou Beroun. Nástupnickou organizací bude střední škola a základní škola Beroun. Ke stejnému termínu se sloučí také speciální mateřská škola Králův dvůr a dětský domov a mateřská škola Beroun, která se stane nástupnickou organizací. Díky administrativnímu spojení vzniknou organizačně a ekonomicky stabilnější subjekty, které umožní poskytovat co nejkvalitnější vzdělávání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Mluvčí policistů Michaela Richterová přináší informace ze Slaného.
3: 4. června v 7:30 večer jsme obdrželi oznámení o napadení ženy v lesoparku Háje ve Slaném, kam zamířilo několik policejních hlídek, včetně slánských strážníků. Dosud neznámý muž měl napadnout ženu, měli dokonce i škrtit, nicméně naštěstí šel okolo kolem jdoucí, který agresora vyrušil a ten následně utekl neznámo kam. Policisté i strážníci po útočníkovi začali pátrat, nicméně bohužel se ho nepodařilo najít. Policisté celou věc prověřují pro podezření ze spáchání trestného činu výtržnictví.
1: Dárců krve v Česku ubývá. Není dostatek lidí, kteří krev začínají darovat a starší dárce musí nemocnice vyřadit kvůli věku. Na problém dnes při slavnostním otevření opraveného pavilonu Pražského ústavu hematologie a krevní transfuze upozornil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Krev tam dnes naposledy daroval i prezident Petr Pavel. Česká televize uplatnila vůči svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi smluvní sankce za porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Zároveň zastavila Moravcovi další měsíční výplaty, které mu doložka zajišťovala.
2: Sport.
1: Utkáním domácího Mexika s Jihoafrickou republikou začne ve čtvrtek fotbalové mistrovství světa, které spolupořádají ještě Spojené státy a Kanada. Na den přesně po 16 letech dojde na reprízu zahajovacího zápasu šampionátu z roku 2010. V Johannesburgu skončil duel remízou 1-1. Výkop utkání české skupiny A je na Aztéckém stadionu v mexickém hlavním městě naplánován na 21. hodinu.
2: Relax Radio.
1: I k večeru bude převážně zataženo, očekávejte přehánky, na jihovýchodě kraje i trvalejší srážky. Teploty 15 až 18 stupňů Celsia. Noc bude převážně zatažená, k ránu očekávejte ubývání srážek, nejnižší teploty 5 až 8 stupňů. Zítra převážně zataženo s deštěm, během dne proměnlivá oblačnost. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia.
0: Teď je 3 hodiny 4,5 minuty, anebo 15.04. Co je ti příjemnější?
1: 15.04.
0: Ty používáš 15.04.
1: 15.04.
0: 15, takže máš 24 hodinový.
1: Přesně tak,
0: den.
1: 15.04 a tobě jako, ty máš co?
0: A já mám normálně 3 odpoledne.
1: 3 odpoledne, dobře.
0: A dohromady máme dlouhej kou.

a sobotu večer. Pár plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Odpolední soutěž startuje právě teď. O co soutěžíte? O 2 vstupenky na Hudlice Fest. Je to už v pořadí 7. ročník charitativního festivalu Hudlice Fest, který bude v sobotu 20. června od 13 hodin. Doprovodný program pro děti to odstartuje a pak zahrají Metallica Revival, Baroun, Krucipisk, Panoptiko a taky David Koller. A já se ptám, soutěžní otázka o 2 vstupenky na Hudlice Fest. V jaké skupině působil David Koller v letech 1987 až 2005 a pak se dali ještě jednou dohromady a fungovali 2014 až 2024. V jaké skupině zpíval a bubnoval David Koller? Posílejte odpovědi do 3/4 na 4 na číslo 606 736 736.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden jojo bombóny, různé druhy za 14,90. Beef Eater, pravý londýnský gin za 349,90. A Radegast ryze hořká 12. Prémiový světlý ležák s plnou chutí za 19,90. Až do 16. června. Kaufland.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám je auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
5: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a nabízíme různé pozice i úvazky, včetně brigád. Vyberte si pozici, která vám sedne, a nastartujte tak kariéru v Lidlu. Více najdete na kariéra.lidl.cz.

počasí, tak máme určitě podprůměr, protože venkovní teploměr ukazuje 16 stupňů, navíc do toho fouká nějaký studený vzduch a průměr pro 10. červen je 17,3. Větší zima byla v roce 1881, tortuť v teploměru ukazovala pouze 6,5. Ale horko bylo a to v roce 1937, v tento den 33 stupňů Celsia. To dneska netrhneme.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pro dálnici D8 máme upozornění 40. kilometr ve směru na Prahu. Dejte pozor, havarovalo osobní auto, které narazilo do svodidel 40. kilometr směrem do Prahy D8.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
2: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.

Časy se mění a i skupiny se mění a interpreti v těch skupinách se mění. Já teď zdravím interpreta Mílu. Mílo, hezké odpoledne, ahoj.

0: jsem jakoby našel, že kapela Činasky jako po smrti bubeníka Pavla Groubmana.
1: Činasky.
0: Ale...
1: No.
0: Taky skupina Lucie, Pusa, Jasná páka, Blue Effect, Color Bungeon Tour.
1: A tyhle ty roky, těch od 87. do 2005, to je dlouhá doba, a 10 let, 2014 až 2024, tak to byl v různých skupinách, nebo v jaké kapele? Protože to byly roky, kdy byly jenom v jedné skupině.
0: 87 až 2024 skupina Lucie.
1: Dobře, já to beru. To, jak jsi vyjmenoval, to byly vždycky nějaké hostovačky, ale ve skupině Lucie, hlavní jeho skupina, celoživotní, je Lucie. Já ti blahopřeju, protože David Koller má, oni to mají rozdělený v té skupině s Robertem Kodymem, že každý má práva na nějaký písničky, takže si myslím, že na tom Hudlice Festu bude i spousta písniček od Lucie, na který David Koller práva má a který zpívá. Takže si to užij.
0: Asi určitě vyrazím s kamarádem, u kterého jsem byl dneska v dílně mu pomáhat, takže bych vyrazil s ním.
1: Jasně. Tak prosím tě, vydrž na telefonu, blahopřeju a přeju hezké odpoledne.
0: Děkuji, ahoj.
1: A za chviličku už u mikrofonu Aleš, mějte hezké odpoledne a podvečer s Relaxem.

0: Mrkněte se na hodiny, 16. právě teď, já jsem se k tomu mrknul ještě před sebe, tam sedí Kamča, to znamená další zprávy.
1: Příspěvek od Berouna pomůže i s úhradou letních táborů a čtvrtkařku Manuel i oštěpařku Ogrodníkovou čeká Diamantová liga v Oslu. Pohodové odpoledne vám přeje Aleš a Kamila.
2: Relax Radio.
1: Z iniciativy obcí dochází od 15. června k zavedení nové noční autobusové linky 955 z Bořislavky, která bude projíždět i přes Hřebeč. Poprvé vyjede autobusová linka číslo 955 v noci ze 14. na 15. června. Ve směru z Prahy jede spoj v celé délce trasy Praha-Bořislavka, Horoměřice, Statenice, Kněževes, Běloky, Hřebeč, Buštěhrad, Brandýsek, Olšany. Ve směru do Prahy pojede spoj pouze v úseku Statenice-Bořislavka. Spoj vzniká v rámci spolupráce obcí a jeho cílem je zlepšit dostupnost dopravy v nočních hodinách. Linka bude v provozu celotýdenně. Beroun nabízí rodinám možnost získat finanční příspěvek, který lze využít nejen na pravidelné kroužky a sportovní aktivity, ale také na letní pobyty dětí. Více řekne mluvčí města Jitka Soukupová. Odborníci mezinárodní expertní skupiny se poměrem hlasů 8:1 shodli, že železniční most na pražské Výtoně lze opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Při odpovídající rekonstrukci a následné pravidelné údržbě může sloužit minimálně dalších 100 let. Správa železnic dříve plánovala most nahradit. Po vlně kritiky nakonec tehdejší ministr dopravy Martin Kupka loni rozhodl o rekonstrukci.
0: Ale mě tak jako ještě napadlo, jo, že by bylo skoro škoda, aby jsme Jitku Soukupovou takhle odřízli, ona se nám k tomu ani holka chudák nevyjádřila, takže jdeme na to. Tak dáš ještě tam jako...
1: Ještě dám tu úvodní větičku, aby jsme věděli, a doufám, že spojení se podaří navázat. Tak ještě jednou. Berou nabízí rodinám možnost získat finanční příspěvek, který mohou využít nejen na pravidelné kroužky a sportovní aktivity, ale také na letní pobyty dětí. Více už nám tedy řekne mluvčí města Jitka Soukupová.
3: V rámci projektu Korenci vyčlenilo město Beroun na podporu volnočasových aktivit dětí celkem 2 miliony korun. O příspěvek mohou žádat rodiny s dětmi až do 15 let, které mají trvalý pobyt v Berouně. Každé zaregistrované dítě získá na svůj virtuální účet podporu ve výši 1000 korun ve formě korentů. Příspěvek je možné čerpat nejen na sportovní, umělecké, jazykové či vzdělávací kroužky, ale také na krátkodobé pobyty, příměstské tábory a pobytové letní tábory pořádané zapojené organizacemi.
1: Technické obory, zejména informatika, softwarové inženýrství a telekomunikační inženýrství, patří ve Španělsku k nejžádanějším mezi firmami. Rychlou cestou na pracovní trh ale nabízí také duální odborné vzdělávání, které propojuje teorii s praxí.
2: Sport.
1: Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel po famózním vystoupení v Římě, kde se jako třetí česká čtvrtkařka dostala pod hranici 50 sekund, čeká další start v Diamantové lize. Na dnešním mítinku v Oslu se představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Relax Radio.
1: Noc bude převážně zatažená a bude pršet. Teploty 11 až 8 stupňů Celsia. Čtvrtek má být převážně zatažený, postupně bude oblačnost proměnlivá. Očekávejte také četné přehánky a bouřky, k večeru srážky postupně ustanou. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů.
0: Ale takhle lepší předpověď by si tam s dovolením měla.
1: Neměla, koukala jsem i na pátek, opravdu bude jako deštivo, ale myslím si, že zase je potřeba ten déšť, dneska jsme to tady řešili s kolegyní Terezou, je sucho, je potřeba, aby trošku zapršelo.
0: Takhle mě nevadí, jo, když bude do pátku, ale v pátek bych už dopoledne potřeboval, aby už bylo aspoň tak nějak trošku
1: jako
0: normálně.
1: Až odpoledne se to má trošku protrhávat, takže ti úplně jako neudělám radost, Aleši.
0: Dobře, rád jsem tě viděl, přeju ti hezký středu, hezkou středu zbytek, jako užij si to večer.
1: Pa.
0: No, tak jo, muzika, kterou uslyšíme. Zvolil jsem Queeny. Mám pro ně docela slabost. Jenom mě koukáš, jako, že jsi si něco chtěla říct.
1: Ty
0: jako.
1: Máš totiž slabost pro více věcí, než jenom pro Queeny.
0: Ale soukromí
1: pro
0: do toho.
1: Pro logičky dneska si říkám.
0: Jako. Jdeme na to.
2: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Alešem. Relax Radio.

0: Dvě a půl minuty chybí do 4:15, přeju vám hezké středeční odpoledne. O středě se říká, že je to vlastně takový jakoby malej pátek, by se dalo říct. Pro mě středa znamená dvě věci. Jednak tím, že mám od 18 hodin společně relaxádu, hit parádu Relax Rádia. Já jsem docela zvědavý, jak jste hlasovali, kdože se tentokrát vyskytne na prvním místě. No a potom další věc, už vás pravidelně zvu na víkendové večery.
1: Léta 80. hity 90.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. června. Tento den roku 1946 se v Anglii narodil rockový klávesák Matthew Fisher z formace Procol Harum. Narozeniny má také Jimmy Chamberlain, bubeník Smashing Pumpkins. O 9 let mladší je zpěvačka Faith Evans.

0: Zatočte k nám. Arriva hledá nové řidiče autobusů. Pokud nemáte řidičák na autobus, prostě vám ho zaplatíme. Zatočte na 725 100 725 nebo na web arriva.cz. 725 100 725 arriva.cz. Protože u nás si vyděláte rozhodně víc. Třeba i brigádně.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Po včerejšku zdá se mi to, jakobych dlouho nepotkal holku jako ty. Žádná nebyla tak moc funky.

0: Když jsem se díval na dnešní pozvánky, tak jsem tak jako těžce zalitoval, že nemám v pátek čas, protože pozor, pátek 12. června od 19 hodin vás čeká koncert legendární kapely Visací zámek, a to v areálu pivovaru Olešná u Rakovníka, takže vlastně příjemné s užitečným. Vystoupí také Jiří Konvrzek, čeká vás skvělá muzika, výborné pivo z pivovaru Olešná a parádní atmosféra. Vstupenky jsou v předprodeji na goout.cz. Pak mám ještě jednu pozvánku, hrnčířské a řemeslné trhy v Berouně. Pokud byste chtěli vyrazit, tak na sobotu a na neděli máte program zajištěn, tedy mám na mysli sobotu 13. a neděli 14. června už od 8 do 17 hodin, kde jinde než Berouně, na Husově náměstí. Hlavním tématem těchto jarních trhů je nožířství a dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete, to už nemůže ani chybět, na tradiční keramiku, porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků i výrobky ze dřeva. Prostě je důvod, proč tam zajet.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Laurenca Prosecco při koupi od dvou kusů za 59,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
2: První probuzení na moři?
3: První selfie s delfínem.
4: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
5: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba brambory, žluté rané, kilo za 21,90 a řetkvičky, svazek za 7,90 až do 16. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 39,90. A soličelo Prosecco 3 čtvrtě litru s apkou pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 3. 6.

0: To si teďka večer dát. Národní den ledového čaje. A k tomu, abyste jako něco přikusovali, tak je Národní den vaječných závitků. To jsem zkoušel jenom jednou v nějaký speciální kuchyni, nevím, co to bylo. A přiznám se, nebyl to úplně můj šálek kávy. Ve finále bych možná, a já nevím ani, jestli o tom mám mluvit, jo, ale je to taky Národní den prevence štěnic. Jo, to se netýká úplně všech, že jo, co si budeme povídat, ale pokud jste tím prošli, jakože dneska k tomu přijdete jak slepý k houslím, tak víte, co je s tím za problémy.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem.

0: Máme přesně 17. hodinu.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Tak venku to nevypadá nic moc a bohužel asi vás klamuji s předpovědí počasí na příští dny. Třeba noc bude zatažená, bude pršet, teploty 8 až 11. Co se týče zítřka, tedy čtvrtka, tak ten má být převážně zatažený, postupně bude oblačnost proměnlivá, už jen očekávejte opět přehánky a bouřky. K večeru by měly srážky ustat, ale zítřejší teploty 14 až 17 stupňů. Teď už jenom muzika, která nás čeká mezi 17. a 18. Já bych s dovolením nabídl, jestli teda mohu, tuhle tu dvojku, protože ta aspoň přinese trošku energie. Pitbull a John Ryan. Fireball. Pravda, moc si tam kluci nezaspívají to v té druhé půlce, ale to je celkem jedno. Důležité je, že vás to trošku rozpohybuje a jedeme dál.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop s Relax Radio. Relax.

0: němčině znamená slovo band barevný. Jo, asi takový. Já teda nejsem příliš dobrý němčinář, ale mám to tady napsaný. Takže asi tak. Jinak band se říká německý DJ a hudební producent. Mimochodem, já to nechci hned všechno prozradit, jo, ale bude to jedna z novinek Relaxády, takže i pro ní budete moct hlasovat na www.radio-relax.cz. Teď vám prozrazuju takovou tajnou informaci, protože ta novinka teprve bude. Bude vlastně až po 18. hodině, ale už teď si myslím, že to je docela dobrá pozvánka, protože to docela slušně šlape, je to taneční kousek a těch není v Relaxádě nikdy dost, jak já říkám. Takže za nějakých 52 minut už to rozjedeme.
1: Relax Radio. Kaleidoskop s Alešem. Kaleidoskop.

4 minuty po čtvrt na 6 je tu středa s datem 10. června, relaxáda připravená, takže se můžeme pustit i do nějakých zajímavostí, které tady na mě tak jako vyskakují. Obzvláště se mi líbily tyhle ty anketní otázky. Ne, že bych jako byl moc na ty ankety, ale nad tímhletím jsem se docela zamyslel. Kdybych si prý mohl vypůjčit jednu schopnost od zvířat, tak co by to jako bylo? A dostal jsem na výběr ze 4 možností. Zrak orla, 3 srdce chobotnice, to jsem ani nevěděl, nebo 2metrový krk žirafy a nebo věrnost tučňáka. Samozřejmě, kdybych byl chlap, který žiju, jako dejme tomu manželském svazku, určitě bych zvolil věrnost tučňáka, to je jasný. 2metrový krk žirafy, takhle, vzhledem k tomu, že oni těch obratlů tam mají úplně stejně jako my, to znamená jako lidi, a přece jenom ta pohyblivost je trošičku horší, nevím, to bych asi nevolil, ale zase mají dobrý rozhled. 3 srdce chobotnice, v dnešní době infarktu, jako mít nějaký 2 srdce navíc, není úplně od věci, ale zrak orla, dneska, to je výhra.

0: Are you ready?
1: Statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na další koncert v zahradě Kladenského zámku. Úterý 16. června od 18 hodin zahrají The Beatles Revival spolu s Karlem Kahovcem a dalšími hosty. Úterý 16. června zahrada Kladenského zámku. Více na www.městokladno.cz.
2: Připraveni na letní zážitky? K vodě i na výlety s Penny vždy výhodněji. Navíc v akci. Naše bramburky Salty různé druhy za 17,90 a staročech originál půl litru za 6,90. Penny.
3: Milé Česko.

0: jen v KFC.
1: Akce KFC 50 trvá do neděle 14. června. Neplatí pro službu KFC rozvoz a jiné služby rozvozu jídel.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Listen, my good friend.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A po takové té deštníkové skladbě, de facto to skoro přivoláváme to počasí deštivý, tak se jdeme mrknout na dálnice, konkrétně na D6, tam jako docela musím uznat, že jsem se, ač to není k smíchu, tak jsem musel trošičku se pousmát. Máme hlášenou na zhruba 24. kilometru, já jsem tam přečet překážka na vozovce, tak říkám, wow, co to bude velkýho. Nicméně někdo nahlásil, že lidi tam chodí po dálnici, lidi jsou na vozovce, takže hlásíme pro řidiče, dávejte pozor, je to na D6. 24. kilometr, přibližně od 23. do 25. kilometru. Můžete to ještě očekávat, protože to bylo v podstatě před pár minutami. Jinak dávejte bacha i na Pražském okruhu. Musím teda uznat, je to vlastní zkušenost. Včera jsem jel zhruba v tuto dobu po Pražském okruhu. Jako, to je neuvěřitelný. Já jako si myslím, že ty Pražáci mají fakt jako neskutečnou trpělivost. Já jsem chtěl třikrát za cestu vyběhnout ven a začít strašně řvát a mlátit do čehokoliv, v podstatě, co bych měl po ruce, protože to jsou takový ty lokální ucpávky, jo. To prostě jedete a najednou bagr a on tam dělá jednu díru. Ale samozřejmě 100 metrů před a 100 metrů za už je to zavřený, navíc on už tam třeba ani není a štosuje se tam doprava, jo. Protože samozřejmě v tuto čas je takový ten čas, kdy se nejlíp jede. Tak, nebo takhle, by se nejlíp jelo, kdyby to bylo v pořádku. Prostě dávejte pozor, jezděte opatrně, kdyby něco máme linku řidičů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

To Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Už je tak nějak celkem normální, že dneska, když jsou někde jakoby důležitý prostory nebo prostory, které se musí hlídat a podobně, že jsou tam kamery, webkamery a tak dále a tak dále. Takže samozřejmě, protože i v rádiu máme, to je pochopitelný. Tak mě docela zajímalo, kde se objevila taková ta první webka, že jo? Protože to jako tam si člověk toho moc nedovolí. Přece jenom to hlídání je takový docela důležitý. A zjistil jsem, pozor, to jsem teda fakt jako nečekal, ale když říká se, že za vlastně každým jako v uvozovkách vynálezem je lenost, tak bylo to v roce 91, kdy jaksi vědci na univerzitě v Cambridge nainstalovali kameru, to byla vlastně první webkamera, a my nemuseli chodit zbytečně ke kávovaru a zjistili, jestli je tam ještě kafe. To znamená, ona vlastně hlídala kávovar. Tak prý vznikla jedna z prvních, ne úplně první, ale jedna z prvních internetových kamer. Jak říkám, lenost.

0: Potřebujete technickou prohlídku nebo změřit emise? Navštivte nás. STK Slaný. Těšíme se na vás. Těšíme se na vás. Mějte své auto pod kontrolou. Více na www.terry.cz.
1: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
2: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
1: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
2: Co si vezmu na sebe?
1: Zalando.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.

0: až 70%. Opakuji, výprodej až minus 70%. Opakuji, brutálních 70%. XXX Lutz.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Pro prodejny Lidl v Praze hledáme právě vás. Rozšiřujeme týmy a

0: Kladno. Čekají na vás soutěže o ceny, ukázky práce složek integrovaného záchranného systému a možnost vyzkoušet si roli záchranáře. Novinka. Zažijte na vlastní kůži simulaci převrácení vozu na otočném trenažéru. Den prevence. Centrál Kladno. Pátek 19. června od 9 do 14 hodin.
1: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
2: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Tullamore Dew, třikrát destilovaná irská whisky, žádná celá 7 litru za 299,90. Holba Šerák, ryzí pivo z hor za 11,90. A Jakobs Velvet, instantní káva za 129,90. Až do 16. června. Kaufland.

0: 18 hodin a teď už vlastně 2 minuty k tomu je tady dnešní, to znamená středeční večer a s ním i Relaxáda.
1: Relax Radio.
0: Ještě předtím rychlosti blesku přejedu počasí na zítra, protože žádná sláva to nebude, bude zatažená obloha a bude i pršet. 11 až 8, to jsou teploty v noci a přes den by mělo být o něco málo víc, ale nečekejte nějaký extra velký stupně. Čtvrtek bude převážně zatažený, postupně bude oblačnost proměnlivá. Očekávejte taky přehánky nebo bouřky, k večeru by pak měly srážky ustávat a nejvyšší čtvrteční teploty 14 až 17 stupňů.
1: Relax Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
0: Tak jdeme na to. Doufám, že se všechno podaří, jak se říká, když máme vše připraveno. Dílo půjde samo. Uvidíme. Máme před sebou Relaxádu. Oficiální hitparádu Relax Rádia. Ta dnešní má pořadové číslo 1564. I v té dnešní uslyšíte 10 skladeb, to znamená ten žebříček, který jste si sestavili přímo u nás na stránkách. A k tomu 4 novinky, protože a rychlostí blesku to sjedu. Jo, jedna písnička je tady 5. týden, to znamená 5 týdnů a dost. Nahrazuje jí určitě jedna z novinek, která to už ale budete rozhodovat vy, protože to je prostě na vás.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Do žaket to bylo minule 3. místo, Žilou Stajp a mimochodem, jestli se nepletu, jo, je to právě ona. Ta je tady dneska naposledy, tak budete si moc určitě poslechnout, protože, no neřeknu vám, na kterém místě je, ale je tady. Kdo byl na dvojce? Moje favoritky Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Já teda doufám, že se třeba jednou holky dostanou na první místo a možná trošku matu, no uvidíme. Každopádně jsou tady 4 týdny, mají ještě jeden týden před sebou. A kdo byl nahoře, to prostě byla bomba. Tuhle tu skladbu bych totiž jako povinně pouštěl každý ráno a hned byste měli o dost lepší náladu. Slavíček, hezký ráno, bohužel dneska už tady s námi nebude. Je mi to líto, ale tak dostal se až na vrchol, minule první, tak budeme držet pěsti a jinak ve vysílání Relax Rádio slyšíte celkem pravidelně. Kromě ale té první trojky tady máme i skladby, které z minulých novinek nepostoupily do té desítky, to znamená, už je dneska neuslyšíte, tak je dobrý si je alespoň připomenout. Třeba zrovna Slza, to mi je skoro líto, holka z plakátu. A nebo Maroon 5. Do třetice, kdo nepůjde do desítky, MGK.

0: Tak tohle je fuč, udělali jsme pápa. Teď ale pojďme na tu desítku, která je před námi a kterou uslyšíte naprosto stoprocentně. Henry Moody, co si budeme pamatovat, nebo co si budeme říkat, to je člověk, který umí udělat hity. Tvrdilo se o něm, když začínal, že to je budoucí světová popová hvězda, tak nechme se překvapit. Minule byl 8., dneska je 10. se skladbou Miss You, tak jako to nějaký extra velký postup moc jako neukazuje. Uvidíme. Hned půjdeme na 9, protože tam byla novinka z minula. Souvisí to s fotbalem, to bylo jasný. Ona Shakira to umí, spolu s ní Burna Boy a skladba s názvem Die. Tak jdeme na to. 10, 9, Henry Moody, Shakira, Burna Boy.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Tak Shakira je teďka oficiálně za vodou, že dostala nějaký ty miliardy zpátky od daňového úřadu. Možná, že o to větší radost měla a s větší radostí zaspívala tuhletu skladbu, která se stoprocentně objeví na mistrovství světa ve fotbale. Já jsem ještě teďka někde slyšel nějakou úplně jinou v úvozovkách oficiální hymnu a vypadala ještě možná trošku líp, ale uvidíme. Teď bych nechtěl předbíhat, jedeme dál. Tohle je totiž 9. místo. Shakira, Burna Boy, Die Die. Před námi je první novinka, tam je to trošičku tajuplný, za to je Kygo. Mimochodem Kygo to je taková hodně taková, jak bych to řekl, typická muzika, to poznáte za chvilinku. A s ním tam je Dan Timinský. A já jsem zjistil jednu takovou docela zásadní věc, berte to samozřejmě s rezervou. Můj kolega Dan, který vysílá ráno, tak on se strašně toužil dostat do světa show businessu, co se muziky týče. Tak se domluvil s Kygem a udělali dohromady tuhletu skladbu, protože nemohl tam jako samozřejmě dát celé svoje jméno, tak si zvolil pseudonym Timinský, ale křestní jméno si nechal, to je jasný, aby o něm taky každý věděl. Takže první novinka Kygo a Dan Timinský a hned potom si dáme další muziku, na kterou já se docela dost těším. Madonna bude vydávat 3. července album Confessions 2, to znamená 2, a tam vlastně představí tuhletu novou verzi singlu I Feel So Free. Já jsem nedávno viděl na YouTube nějaký část koncertu jeho, nějakého jeho vystoupení a musím teda uznat, že na ten věk vypadala hodně dobře.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Docela jsem zvědavý na to další nové album od Madony. Těším se na 3. července, myslím si, že nejsem rozhodně sám. Ono konec konců Madonna, koukám, ne. Jo, má vlastně tady ještě jedno želízko v ohni. Dneska a ještě možná i příště uvidíme, jak dostane vaše hlasy, které budete posílat, nebo můžete naklikat na www.radio-relax.cz, ale tím trošku předbíhám. Máme čas, jdeme dál, protože před námi je 7. místo, jestli se nepletu, a novinka. Novinka, tak ta je jasná, Hilary Duff, co si budem povídat, to určitě znáte. Ona zpívala taková ta, hodně v teens éře, to znamená, když jí bylo 12 letá, když byla. Teďka se vlastně rozhodla přearanžovat svoje největší popové hity, no a je zvědavá, co se s tím stane, jestli se chytne stejně, jako to bylo. Vzniklo z toho celý album. Za chvilku si pustíme její novinku, která se jmenuje What Dreams Are Made, a hned k tomu přidáme v podstatě další skladbu, a to je Demi Lová, to, co si budeme povídat. Jako dítě, to je něco podobného. Hrála v televizním pořadu po boku Selena Gomez. Málo do tehdy tušil, že s obou budou světové hvězdy. Je to tak.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Upřímně jsem hodně zvědavý, jak se tahle tapecka od Demi Lovato bude, jestli bude úspěšná, anebo nebude v Relaxádě. Každopádně i pro ní můžete hlasovat na www.radio-relax.cz, dát jí svůj hlas a Bůh ví, třeba příště popoleze ještě o něco málo vejš. Jinak jedeme dál, posloucháte Relaxádu, to znamená oficiální hitparádu Relax Rádia. Před námi je 6. a 5. místo. Na tom 6. je zpěvačka, která první album vydala ve věku, kdy většina dětí řeší domácí úkoly a taky přijímačky. Zpívala na velkých podích dřív, než si mohla udělat řidičák. No a co si budeme povídat? Jako teď jí čeká docela jako hodně velká práce v úvozovkách pěvecka. Má před sebou 3 koncerty v Edenu a doufejme, že se jí o dost zlepší počasí. Asi jste pochopili, mluvím o Evě Farné, Perpetuum Mobile je dnes na 6. místě, minule byla 9., jde to prostě nahoru, to je jasná věc. A hned potom nás čeká Robin Schulz. Jestli si možná vzpomenete na jeho remix skladby Vlny, tak to byl původně jeho vedlejší projekt. Nakonec se stal vlastně jedním z nejúspěšnějších tanečních hitů desetiletí. Tak se vám je představil. Eva Farná, Robin Schulz.
1: Relaxa. Relax Radio. 6.

0: Tak pojďme rychle dál, protože za námi je aktuálně, pozor, páté místo, říkám to dobře, jo, je to tak, to znamená čtyřka a další novinka Relaxády, Krištof a Dominika Aláďa, Půlnoční hřích, to je novinka, to jsem docela zvědavej. Já si vždycky říkám, jako proč kapela, třeba relativně hodně známá a slavná, proč si bere vlastně takovýhle lidi k sobě, co zatím je, protože co si budeme povídat, Dominika Aláďa je influencerka, zpěvačka, čerstvá Miss Grand Czech a tak dále, no prostě jako trošku jim to zvedne sebevědomí, co si budeme povídat, tak, ale uvidíme, já si to jdu poslechnout spolu s vámi, protože jsem to projel jako jenom tak rychlostí blesku. Hned potom si dáme, tuším, že to bude čtvrté místo pod stupně vítězů, tam je Calvin Harris, tenhle ten chlápek, já ho mám moc rád, protože on jako než byl slavný, tak pracoval v supermarketu, fakt, že jo, nekecám, a dokonce i na rybí farmě. Dneska patří mezi nejlépe vydělávající DJ světa. Takhle se dělá kariéra. Tak jedem. Třetí novinka, Krištof a Dominika Aláďa, Půlnoční hřích, a hned potom Calvin Harris.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Calvin Harris a zpěvačka Jay-Z a v tuhle chvíli, jestli se nepletu, čtvrté místo, postup ze šestky, to je docela slušný. Uvidíme, jak si povedou dál, jsou tady třetí týden v relaxádě, takže ještě jako šance veliká dostat se první trojky. Tam ale pozor, se může dostat klidně i novinka, kterou vám servíruji jako čtvrtou. A tady si trošičku sypu popel na hlavu, protože a jelikož tohle je Němec, je to německý zpěvák, německý producent a tak dále a taky podle toho si musí říkat Bund. Já si myslím, někdy jsem to už jako někde i řekl, řekl jsem ho z A, pak jsem si tady projel pár jeho rozhovorů a všude, nebo ne všude, ne ve dvou taky mu říkali Bund, jo, ale předpokládám, že to byly nějaký anglický stanice, tak tam to bylo celkem jasný, ale v německých, kam on asi patří jako Němec, tak tam ho jasně oslovovali Bund. Takže je to Bund, je to čtvrtá novinka, jmenuje se to Love Tonight, ta písnička, uvidíme, jak si povede. Hlasovat pro ní můžete na www.radio-relax.cz a bude záviset na vás, kolik hlasů dostane. No a hned potom se podíváme na třetí místo, už jdeme na bednu. Tam jsou Milky, Just the way you are. Co si budeme povídat? Je to vlastně debutový single Dua Milky, píseň, která je stará přes 20 let, ale letos se stala téměř virálním hitem díky klasika TikToku a novým remixům.
1: Novinka. Novinka relaxády.

0: V jednoduchosti síla, tohle je důkaz Milky, Just the Way You Are, starý hit přes 20 let, v současné době je opět dalším virálním hitem díky sociálním sítím a tak dále. Pojďme rychle dál, protože času moc není, před námi je druhé místo do žaket a ta je tady dneska naposledy se skladbou Jello Stipe. Mimochodem, já si pamatuju, že i ona měla nějaký virální hit, který vzniknul trošku jako recese, protože ona tam vystupovala převlečená za krávu, jako... Jo, internet si to zamiloval, že jo, protože samozřejmě ten má rád vtipy a odstartovalo to vlastně její hvězdnou kariéru. Druhé místo.
1: Relaxáda. Relax Radio.
2: Druhé místo.

0: Co si budeme povídat, dnešní relaxáda jde pomalu, ale jistě do finále. To znamená, před námi je rekapitulace, abyste věděli, pro jakou že skladbu hlasovat na www.radio-relax.cz. Takže jste připraveni? Já doufám, že jo. Máme za sebou druhé místo do Jacket a Yellow Stipe. Deska naposledy a jdeme na to. Začneme novinkama.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Kygo a Dante Minsky, Heaven on Your Mind. Pokud jich chcete dát hlas, nezapomeňte www.radio-relax.cz. Tam to všechno můžete spáchat. Další novinka, Hilary Duff. Potom Krištofa, Dominika Láďa a jejich půlnoční hřích. A k tomu všemu taky německý Bund, Love Tonight. Nicméně pořád stejně důležitá je i desítka, pro kterou jste hlasovali, to znamená, přejedeme i tu.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
0: Henry Moody, 10. místo, Miss You, ale jde dolů, minule bylo 8, asi se to moc nelíbí, já nevím, máte tady druhý týden, tak mu dejte šanci. Daj, daj, Shakira, Burna Boy, blíží se nám fotbal. Myslím si, že tuhle písničku uslyšíte docela často. Na osmičce Madonna. Na týhle ženský se mi líbí, že je starší než internet, ale pořád vydává novou hudbu. Na sedmičce Demi Lovato. Na šestce ženská, která toho má, no myslím si, že v budoucí době, pár dní, když to vemu v horizontu, docela dost před sebou, Stadion Eden,

0: Pětka minule, pětka dneska. A Robin Schulz, Better Times. Na čtyřce Calvin Harris a spolu s ním zpěvačka Jazzy a Satisfy. Na třetím místě a ještě jednou budou mít šanci Milky, Just the Way You Are. Mně se tam strašně líbí ta jednoduchost. Tu. Já si to fakt broukám, když jdu tady odsaď z Relaxády vždycky. Na dvojce, dneska naposledy, do žaket a žilou stajp.
1: Relaxáda. Relaxáda. 10 největších hitů Relax Rádia. První místo.

0: Relax Radio. Mrkněte na hodiny, stihli jsme to úplně přesně. 19 hodin a 2 minuty k tomu.
1: Relax Radio. Počasí.
0: Teď ještě v rychlosti počasí, které nás čeká. V noci bude zima. A čekejte 11 až 8 stupňů, zítra bude převážně zataženo. Čekejte víc oblačnosti a bude sem tam i pršet. Ve čtvrtek by mělo být 14 až 17 přes den a i ty srážky by se měly trošičku krotit. Muzika na čas mezi 19. a 20. Good Life, One Republic. Tak si užijte večer a já se budu těšit zase zítra dopoledne.
1: Relax Radio.
2: Aleš Švarc.
1: Relax Radio.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Radegast ryze hořká 12, půl litru jen za 21,90. Albert. Dle srovnání k 3.6.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Relax Radio.
6: Relax Radio.

Rádio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Relax

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,5

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 11. června. Tento den roku 1946 se narodil britský zpěvák John Lawton z formace Uriah Heep. O 3 roky mladší je rocker Frank Beard, bubeník z legendárních ZZ Top. 11. červnový den se také narodili hudební skladatel Richard Strauss, ten v roce 1864, roku 1910 oceanograf Jacques-Yves Cousteau a v roce 1939 přišel na svět legendární automobilový závodník Jackie Stewart. Od roku 1965 slaví tento den modelka Linda Evangelista, o rok mladší je potom herečka Elizabeth Harley. Narozeniny má také Nick Helm, DJ, producent a člen

byla podepsána americko-sovětská dohoda o vzájemné pomoci ve válce proti Vietnamu. Na den přesně po 40 letech se konala premiéra filmu E.T. Mimozemšťan režiséra Stevena Spielberga. Relax Radio. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.